Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: obyčejný, víš, takový ten v tom plastu.
1: Takový ten, co prodávali za komára.
0: Přesně, k tomu si vemu žíci, nastříkám si nahoru šlehačku a žeru to žící.
1: No ale topku, tady mám od Pajkyho.
2: Nás vedle věznici, kačice, mrzlina, mají tam třeba 30 druhů, jsem tam viděl i kopřivovou, koprovou,
1: hustý.
2: Prostě mají vždycky jako jeden druh takový special, co není. Jako ultra, už tam měli klobásovou, ta by ti chutnala.
1: Ale stoprocentně, ty vole. Nebo kdyby udělali třeba škvarkovou, tak ty vám bych se asi klidně stavil. Jako takhle, krom toho, že tě škvarková zmrzlina pěkně schladí, tak tě pravděpodobně i pěkně prožene. Ale co, šel bych do rizička, tak si dej jednu zmrzlinu hezky pěkně dneska po cestě domů a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus!

0: Čau, tady Anet X a ty posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Co? Ty králo, to je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
3: Jemná, ty vole.
2: No, jasně, jasně. Já jsem si něco zapomněl v autě.
3: Proč tam nebyl, ty vole?
2: No jasně, no, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
4: Tak už jsi se přepočítal, frajerku, co?
2: Cože?
5: Jsi si měl

Tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go. Let's go. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vy dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vy dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vy dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vy dneska mám hru on lock jako Central.

Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Smoke.

0: 5 hodin 59 minut, máme tady pátek, 29. květen, svátek dneska slaví Maximilián, tak přeju všechno jenom to nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý páteční ráno.
1: Good morning,
2: we've talked the whole night through.
1: Good morning
2: to you.
0: Máme před sebou poslední květnové vysílání a mně teda přijde naprosto neuvěřitelný, jak ten květen rychle utek. Prostě za chvilku jsou prázdniny, hnedka potom jsou Vánoce a pak konec roku. Jako masakr, jak rok 2026 utíká. Každopádně jdeme se podívat taky na to, co tady dneska mezi 6 a 7 budeme dělat. Dáme si tady malej recap ke včerejšímu čtvrtfinále v hokeji a taky ti řeknu, jaká je pravděpodobnost úspěchu, pokud se vrátíš ke svojí ex. No a čeká nás potom taky i páteční poznávačka a taky celebrity Voice Flip, takže tenhle ten týden můžu říct, že jste byli v obou hádankách úplně ze 100% úspěšný, tak snad si to skóre udržíte a neskazíte si reputaci. No a než to odpálíme, tak se podíváme taky na to, co nás během dneška bude čekat venku, co se děje venku aktuálně, tak je to, že je tam poměrně chladno, je tam nějakých 13 stupňů Celsia, konkrétně teda v Praze. Po zbytku republiky se to pohybuje někde mezi 9 až 12 stupňů Celsia, jinak venku by mělo být jasno až polojasno a co se týče zbytku dnešního dne, tak by se mělo úplně 100% po republice vyjasnit a teploty by se měly zaseknout na 23 stupních Celsia. Tady Radio Spin a dom.
3: Radio Spin.
4: Hey, what's up? This is Jay-Z.
5: Yo, this is Kanye West.
6: And we are JLS.
7: And you're listening to Spin.
8: Hey, we're Maroon 5.
9: It's your boy Neo.
10: Hey, yo, check this out, y'all. This is P. Diddy.
11: Yo, what's up? This is Ush.
12: Yo, this is Wiley.
13: How you doing? We're the script and you're listening to Spin.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Radio Spin. Vienna.
14: Príjemný piatkový deň. Čakali, až sme sa dočkali. Svoju jubilejnú 10. dosku Nekorektum dnes vydávajú Prago Union. O cover albumu sa opäť postaral Přemek Ponáhlý, ktorého vizuálny rukopis je s Prago Union neodmysliteľne spojený. Zajtra bude pražská Cargo Gala.

0: 6:07, ještě jednou ti přeju krásný dobrý páteční ráno, no a my se pro tuto chvíli spolu jdeme podívat na to, co se událo za posledních pár dní. Včera jsme hráli čtvrtfinále v mistrovství světa v hokeji, a to s Finama. Asi víš, že Finsko je prostě těžký soupeř, že je to tým, který se s bruslema na nohou prostě narodil, takže zápasy s nima jsou vždycky buď a nebo, spíš většinou teda asi jako buď. No a ani teď to nebyla úplně jistota, pravděpodobně si stejně jako já včera sledoval, a jestli se to k tobě doneslo nebo nedoneslo, nevím, ale jistota je jistota, takže já ti výsledek rychle pěkně zrekapituluju. Bylo to 4-1 pro Finy. Bohužel na mistrovství světa tím pádem končíme, ale hele, koukatelný to bylo, jenom jsme prostě měli smůlu, takže třeba to vyjde za rok, a nebo si třeba spravíme chuť mistrovství světa ve fotbale, který začíná už za chvilku. No a znáš pravidlo, že do stejné řeky dvakrát nikdy nestoupíš. Určitě ho znáš, no a věřím tomu, že třeba pokud jezdíš pravidelně na vodu, tak to zas taková pravda úplně asi jako nebude, ale třeba o návratu k ex už to takhle být nemusí. No a to z důvodu jedné studie, která prokazuje, že páry, který se rozejdou a pak se dají zase zpátky dohromady, tak jsou prostě silnější. Není to totiž pravidlo, že se k sobě vrátíš, takže je to o takovém tom opravdovém rozhodnutí být spolu znova, taky o té znova budované důvěře, no a nebo třeba taky proto, že partnera už samozřejmě dobře znáš, víš, co má rád, spoustu věcí už máš vyzkoušených, mrk, takže je dost možný, že to prostě takhle funguje, ale já si stejně prostě budu razit názor, že ohřátej chutná jenom guláš.
1: Dělá to dobře. Co dobře? Dělá to skvěle. Co skvěle? Dělá to nejlíp. A právě proto nebude chybět ani v playlistu Rádia Spin o tomhle víkendu. Další

0: 6:13, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Domno a my se společně pro tuto chvíli jdeme přesunout k první dnešní hádance. No a to nemůže být nic jiného než poznávačka. Poznávačka pro připomenutí funguje, takže já si vymyslím nějaký film, nějaký seriál, nějakou hru nebo cokoliv, co tady můžeš podle audia hádat. No a ty potom právě podle toho audia hádáš, co já jsem si tady vymyslel v poznávačce právě pro tebe, aby si se tak jako trošičku zabavil tady se mnou. No a co se bude dít v dnešní poznávačce, tak to je samozřejmě čistě už jenom na tobě, protože já ti jdu poslat do éteru první ukázku.
1: Jsme 150 metrů od hlavní stoky.
2: A špatné zprávy.
1: Hrupla nám poslední lopata.
0: Jestli tě napadá, co tady dneska v poznávačce budeš hádat, tak určitě, nebo respektive už hádáš, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na číslo 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a co ti můžu zatím prozradit, je, že dneska tady hádáš jeden film. Animáček. Animáky prostě, jako máme všichni pravděpodobně rádi a myslím si, že zrovna tenhle ten budeme znát na spaměť úplně všichni. Takže ještě jednou ti posílám ukázku, no a ty můžeš začít posílat svoje tipy.
1: Jsme 150 metrů od hlavní stoky.
2: A špatné zprávy.
1: Hrupla nám poslední lopata.

0: Touhle dobou je to nějakých 21 let, co šel do kin film, který tady dneska hádáš poznávačce. My jsme se tady z něj pustili jednu ukázku, tak pojďme si ji připomenout.
1: Jsme 150 metrů od hlavní stoky.
2: A špatné zprávy.
1: Hrupla nám poslední lopata.
0: No ale aby toho nebylo málo, tak mám tady pro tebe těch ukázek víc, protože zatím není úplně na první dobrou zřejmý, podle

0: tipů, které tady padaly, o který film tady dneska na Radio Spin přímo jde. Takže jdeme si pustit ukázku číslo 2.
1: Chtěl bych se stát profesionálním pískačem. Už teď jsem v tom sice hvězda, ale chtěl bych se ještě zdokonalit a začít se tím živit.
0: Respektive není to úplně jenom film, je to série filmů, ale mně stačí prostě jako ten prvotní název. Nemusíš mi samozřejmě vyjmenovávat díly, které to jsou. Takže jdeme dál na ukázku číslo 3.
2: Hodně štěstí, zdraví, co tě žít baví, máš ksicht jako opice.
0: Tady na Radio Spin poznávačce můžeš dál posílat svoje tipy, buď to na číslo 210 32 330 nebo do naší mobilní aplikace Radio Spin. No a za necelý 3 minutky si tady odhalíme, o který film nebo respektive o kterou sérii tady dneska na Radio Spin poznávačce jde.

0: overdose. 6:21, my se tady na Rádiu Spin blížíme do finále dnešní poznávačky, ve který jste dneska hádali, jak se jmenuje série filmů, ze který jste tady hádali různý hlášky, nebo respektive podle hlášek jste hádali tu sérii filmů. No a já jsem byl teda překvapený, co tady dneska padalo za tipy, protože to nebylo na první dobrou úplně zřejmý. My si jdeme ale pro tuto chvíli tu sérii nebo ty ukázky připomenout.
1: Jsme 150 metrů od hlavní stoky.
2: A špatné zprávy.
1: Hrupla nám i poslední lopata.
3: Chtěl bych se stát profesionálním pískačem. Už teď jsem v tom sice hvězda, ale chtěl bych se ještě zdokonalit a začít se tím živit.
0: Musím říct, že jste dneska typovali hodně ve velkém. Já jsem absolutně nestíhal brát telefony, nestíhal jsem prostě koukat do mobilní apky Rádia Spin a tam teda musím říct, že vás je teda opravdu spoustu. Každopádně jeden z prvních typů tady dneska ráno zněl takhle.
4: Čau Dome, nejsou to náhodou tučňáci z Madagaskaru?
0: A tučňáci z Madagaskaru to dneska bohužel nebyli. Na druhou stranu vždycky, když tady zazněli tučňáci z Madagaskaru, tak jsem říkal, že jste velice, ale velice blízko a že máte vycházet z úplně jako prapůvodní série, nebo respektive z úplně prapůvodního filmu, který k tomuhle tomu nebo k této sérii vyšel. Tak jdeme se podívat na to, jestli jste to tady stihli opravit. Hans?
5: Madagaskar.
0: Hans typuje Madagaskar, stejně tak jako třeba Štrudl.
5: Čau, čau, tak dneska je to úplně jasný Madagaskar.
0: Dál tady typoval Madagaskar, další
5: spinner. Madagaskar.
0: Dál tady zazněl Madagaskar i od Johnnyho.
6: Ale bude to určitě Madagaskar jednička.
0: A nebo třeba taky od Nadís.
7: Dobré ráno, tak dnešní poznávačka je 100% Madagaskar. Hezký den, čau.
0: A když se pak kouknu do mobilní apky Rádia Spin, tak tady vás je absolutní raketa. Kačí, Lukin, potom je tady třeba taky Lukat, Hugo, Stehno, nebo třeba dál taky Fugas. Hele, je vás opravdu dneska spousta a vypadá to, že všichni naprosto přesvědčivě znáte sérii Madagaskaru.
8: Já tak rád trsám, já tak rád trsám, já tak rád trsám.
0: Tak jo, děkuju za všechny typy do poznávačky. Samozřejmě stejně tak jako každý všední ráno mezi 6 a 7 nás v tuto chvíli ještě za necelých 20 minut čeká taky hádanka Celebrity Voice Flip, tak budu rád, když se v takovýhle většině zapojíte i do této hádanky.

všem dál. 6 hodin 28 minut, ty posloucháš Radio Spin s tebou i dál taky Dom, no a my se společně pro tuto chvíli jdeme podívat na jednu, musím říct, jako zajímavou zprávu, protože takovej zpěvák Michael Jackson je naprostým důkazem toho, že i po smrti se dá naprosto perfektně vydělávat prachy. Hodně tomu ale teďka napomohlo to, že k Michaelu Jacksonovi vyšel nedávno v kinech biografický film, který se jmenuje Michael. Pravděpodobně jste o tom všichni slyšeli, protože všichni si to extrémně chválejí, všichni říkají, že to je bomba. Lidi v kině dokonce po dokoukání toho filmu během titulků, kde hrajou jako Michaelovo songy, tak prostě jako se rozjedou, začnou v sále tancovat a je to fakt jako obrovská mánie. No a ta mánie vlastně ukazuje i to, že Michaelu Jacksonovi po tomhletom vydání tohoto biografického snímku stoupil streamy na Spotify. Předtím, než byl ten film vlastně venku, tak měl nějaký 68 milionů měsíčních posluchačů, což už samo o sobě je poměrně hodně, ale teďka to po tomhletom filmu nebo po té premiéře vyskočilo na dalších 110 milionů, nebo respektive na 100 milionů, 110 milionů posluchačů, takže nárůst je zhruba tak nějaký 62%, takže 42 milionů posluchačů navíc. Což jim přijde vlastně hodně, jakože se díky filmu ti zvednou jako takhle streamy a je to za mě teda, musím říct, zůstý. Škoda, že Michael Jackson není naživu, aspoň teda pravděpodobně není naživu, že ty spekulace prostě kolem toho jsou furt, ale myslím si, že Michaelova rodinka jako si teďka asi jako chrochtá blahem.

Radio Spin, dom, 29. květen, pátek, svátek dneska slaví Maximilián, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a my se jdeme podívat pro tuto chvíli na to, jak ten Maximiliánův svátek bude vypadat. A teda musím říct, že to není vlastně vůbec nic špatného, protože aktuálně je venku sice trošičku chladnější ráno, teploty mezi 10 a 13 stupni Celsia po celé republice. Venku by mělo být jasno až polojasno odpoledne, ale počítej s tím, že teploty stoupnou, a to na příjemných 23 stupňů, což vlastně je úplně jako pohodička, protože není to žádný jako přepálený vedro, venku se dá sedět, dá se projít, prostě dá si to sluneční odpoledne prostě jako užít, což mi přijde naprosto super, ale co mi už tak super nepřijde, tak je, že mi tady předpověď ukazuje, že o víkendu by mělo být sice krásných 25, ale mělo by na 50% republiky pršet, takže uvidíme, jestli se to meteorologům vyplní, protože ten déšť je tady hlášený až do příští středy a vlastně i celý de facto asi i příští víkend by mělo propršet, takže doufám, že se to nestane. Doufám samozřejmě, že vlastně jako si toho hezký počasí ještě budeme moc užít a že nám hnedka takhle ze začátku prostě nenaservírujou brutální lijáky. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuto chvíli vypadá na českých silnicích. Co se týče regionu pro tuto chvíli, tak tady žádný velký fuck-up nevidím, takže se můžeme přesunout rovnou na dálnice, kde ani takhle při pátku ráno nevidím žádný velký fuck-up, trošičku ústí provoz nás akorát D1 před Brnem, jinak je to docela v pohodě. No a co se právě týče, tak i tady to takhle v páteční ráno vypadá docela pohodlně, docela jako průjezdně. Jediný hustší provoz nás v tuto chvíli Štěrbovská spojka, a to v obou směrech. Jinak v Praze pro tuto chvíli projedeš úplně na klídeček. Každopádně, kdyby přece jenom cokoliv bylo, že se mi to neobjevilo tady v Google mapách, tak určitě můžeš posílat info ze silnice, buď to na číslo 210 32 330 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a připomínám, že za chvilku startuje také hádanka Celebrity Voice Flip, tak buď ready. Automoto Spin, tvoje

0: 6 hodin a taky 42 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom, no a my se společně jdeme v tuhletu chvíli spolu přesunout k hádance Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně každý všední ráno podle zamotaných hlasů hádáš různý známý osobnosti. No a samozřejmě ani dneska tomu nebude jinak, takže jsem zvědavej, jestli tady objevíte, kdo se skrývá za tímhletím zamotaným hlasem. Co ti můžu prozradit k tomuhle tomu zamotanému hlasu je to, že dneska tady hádáš jednoho českého rapera. Víc ti ale zatím prozradit nemůžu, protože už bych ti samozřejmě napovídal pro tuhle tu chvíli až moc. Nějakou tu nápovědu si řekneme určitě už za pár minut, takže rozhodně buď ready, protože si myslím, že věci, které ti napovím, tak by ti mohly pomoct trošičku víc, ale třeba ho poznáš už jenom podle barvy hlasu, tak pojďme si to ještě jednou zopakovat.
1: Nebo mobilní apka Rádio.

0: Pokračujeme v hádance Celebrity Voice Filipe, ve který dneska hádáš, komu patří tenhle ten zamotaný hlas. Pojďme si ho ještě jednou připomenout. Ode mě tady víš, že dneska tady hádáš jednoho českýho rapera, no ale zatím o něm nic moc nevíš. Tak můžu ti prozradit, že se narodil v roce 1980 a svým vlastním jménem se jmenuje Martin Sommer. To je taková jedna docela dobrá nápověda, pak si myslím, že by ti mohlo napovědět, že v roce 2007 si v kategorii R&B a taky hip-hop odnes cenu Anděl, no a potom ti můžu ještě prozradit, že třeba videodesku společnou s DJem Vičem, a to v roce 2014, která se jmenuje Panorama. Víc už si myslím, že není třeba prozrazovat, protože potom by to bylo asi až moc jednoduchý. Možná ti ještě řeknu jedno, spolupráce s India Vič.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rá.

0: vyžuje draví.
1: Radio Spin. Celebrity Voice Flip.
2: Radio Spin jste dneska hádali, komu patří tenhle ten zamotaný hlas. Pojďme si ho ještě naposledy připomenout.
3: Žimo to pohydny to sárna to zemro mohnetný slá a tás někdo to dny.
1: Celebrity Voice Flip.
2: Já musím říct, že dnešní zamotaný hlas vám dal poměrně hodně zabrat. Dneska jste tady hádali jednoho českého rapera, který je svým vlastním jménem Martin Sommer. No a taky, že v roce 2014 vydal s Vičem desku pod jménem Panorama a že taky hodně spolupracoval s India Vičem. No a mě zajímalo, kdo to teda dneska je. Já si myslím, že teďka už je odpověď naprosto zřejmá, takže jdeme se podívat na správný typy. Petr.
4: Čau doma, nebo vůbec to být LA4 kluk.
2: No to já nevím, to mi řekni ty, ale nebo mi to řekne třeba taky Štrudl.
5: Čau, tady Štrudl, zdravím všechny spinery při pátečku, myslím si, že by to mohl být Lavor LA4.
2: No a já samozřejmě můžu potvrdit, že dneska je to Lafor. Pismo monstrum s panom teka, na bráně vybírám vstupy, co není lepší, podstatná je čistota. Tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a samozřejmě na další hádanky se tady ve Spin Ránu můžete těšit i v následujících dvou hodinkách.
1: Spin Ráno na rádiu Spin. Roman Jakub a Dominik Musil.

0: 6 hodin 57 minut, ty posloucháš dál Radio Spin, s tebou jdal taky dom. Máme tady pátek, 29. květen, svátek slaví Maximilián, tak přeju ještě jednou všechno nejlepší. No a co se tady bude dít už za pár minut? Tak samozřejmě pokračujeme ve Spin ránu, řekneme si tady za pár minut, co nás čeká v těch následujících dvou hodinkách, ale už v tuto chvíli ti můžu říct, že mám tady třeba poslední, úplně ty nejposlednější stupenky na festival Mezi ploty, takže rozhodně doporučuju dneska hru jeden na jednoho, protože pak už tě tady na Radio Spin podle mě nikdo jen tak zadarmo nedá. No a samozřejmě je pátek, jsme tady bez Romana, takže i dneska má Roman prostě takový jako trošičku holandský týden, čtyřdenní týden, nebo respektive ten na ten týden dokonce Roman povýšil na český týden, protože tady nebyl ani včera, takže si dal pondělí až středu, což teda musím říct, že mu hodně závidím. Nicméně my se od toho trošičku odprostíme a jdeme dál do Spin rána, ale než se k tomu dostaneme, koukneme taky na to, co nás během dneška čeká venku. Aktuální teploty by měly být kolem 13-14 stupňů Celsia. Víceméně i po zbytku republiky je to dost podobný, tam je to něco mezi 10 až těma 13. No a co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že by se to po celé České republice mělo de facto srovnat a teploty by měly dosáhnout 23 stupňů Celsia.
1: Spin Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 7 hodin 7 minut, máme tady 29. květen, páteček, svátek má dneska Maximilián, tak přeju ještě jednou všechno nej. No a před náma musím říct naprosto hezký den, protože dneska by mělo být nějakých 23 stupňů Celsia. Norové mi dokonce ukazují, že by mělo být i 27, ale tomu moc nevěřím, tak uvidíme, jak to ve finále dopadne. Každopádně před náma je taky víkend, kdyby mělo i sprchnout, konkrétně teda zítra v sobotu, nebo respektive teda zítra je sobota, tak tam bude nějaký deštík ráno a taky odpoledne, v neděli potom až k večeru, což je ve finále už docela fajn. No ale i během příštího týdne se tady objeví nějaký deštíky, ale to si asi řekneme spíš konkrétně, až příští týden, až to bude aktuálnější. Každopádně my pokračujeme ve spin ránu, takže se jdeme podívat na to, co nás tady dneska čeká. Řekneme si nový nejoblíbenější jména pro děti za rok 2025, protože to konečně dal někdo dohromady. Zastavíme se taky u novýho patentu, nebo jo, je to nový patent, který ti bude trošičku otravovat hraní na konzolích. No a budeme mít taky i nostalgickou chvilku, protože za chvilku je červen. No a s tím je samozřejmě spojený konec školy, takže tohle to všechno probereme. No a čeká nás taky pravda nebo lež, která je tenhle týden fakt napínavá, protože po včerejšku je skóre 2-2. No a jak jsem říkal, taky pár minut zpátky, také ve hře jeden na jednoho mám pro tebe dneska poslední vstupenky na festival Mezi ploty. No a protože je pátek, tak ti tady zahraje taky DJ Devcom, takže ať se ti krásně stává, no a my pokračujeme ve spin ránu. S tebou jedom.
1: We'll

Pokračujeme ve Spinránu. Před sebou máme v tuto chvíli zprávy, takže se jdeme podívat na to, co se v pár posledních dnech událo. Představ si situaci, kdy hraješ nějakou hru na telefonu a ve chvíli, kdy ji nezaplatíš, tak nějaký prostě special tarif, nebo takhle, když si nezaplatíš nějaký special tarif, tak ti tam prostě pravidelně vyskakují 30-sekundový nepřeskočitelný reklamy, který tě ještě úplně ideálně, když klikneš na křížek, pošlou na nějaký App Store nebo na Google, ať si prostě stáhneš tu pochybnou hru, kterou ti to tam vlastně jako nějakým způsobem předhazuje. Naštve to, já vím. A možná ti to brzo naštve i UPS, protože Sony si údajně patentovalo AI systém, který ti během hraní bude ukazovat reklamy. Odhadne totiž dílku načítání hry, no a během toho loadingu ti tam právě vyplivne reklamu třeba na

se potom drží Matyáš a třetí je Honza. Takže jestli plánuješ dítě, tak tady máš pár tipů na to, jak udržet trendy jméno. No a pokud právě nechceš to trendy jméno, tak si můžeš vybrat třeba 10. Rozálii a nebo 9. Dominika. No a třeba pokud chceš teda jako úplně jako jméno, který si myslím, za který tě dítě bude tak trošičku nenávidět, tak mu dej třeba jméno Květoslav. Sorry, Květo.

7:17, no a pár minut zpátky jsem ti tady na rádiu Spin sliboval, že si dáme jednu takovou trošičku nostalgickou chvilku, protože je konec května, no a to znamená, že je tady taky poslední měsíc tohoto školního roku. No a co si vybavuju, tak půlka června byla vždycky fakt jako hardcore, protože nás čekaly takový ty závěreční písemky, který nikdo neměl rád, hlavně ty z matiky a z češtiny, potom jako jestli někdo dával třeba i z občanský výchovy, nebo třeba i z výtvarky nějaký jako finální práce, tak to bylo vždycky takový jako z naší strany jako velký poděkování. Každopádně na druhou stranu, po těchto těch velkých projektech a taky velkých písemkách nás už čekal absolutní čilíček, protože se uzavíraly známky. No a to znamenalo pár věcí. Výlety, vracení učebnic, filmy a taky ředitelský volna. No a já jsem si říkal, že dneska bychom mohli ten konec školního roku trošičku rozebrat, protože každý z nás si pamatuje něco jiného, každý z nás na tom měl rád něco jiného. Někdo to třeba ani rád neměl, protože třeba tu školu měl rád, tak určitě dávej vědět na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin, jak na svůj konec školního roku vzpomínáš právě ty. Patrik prava trap, stárně neuvidíš telce, tvá hudba kolo toče, more zjíždě, kid fluence, má

0: 7 hodin na 20 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom, no a my se společně vrháme na naše dnešní ranní téma, protože se blíží konec školního roku. No a mě zajímá, jak ty vzpomínáš na svůj konec školního roku, nebo respektive, co si vybavuješ, že pro tebe znamenal konec školního roku. Tak já mám na drátě Petra. Petře, dobrý ráno.
1: Dobré ráno, Dome.
0: Tak ty jsi trošičku starší než já, tak by mě zajímalo, jak jako...
1: Ale jenom trošičku.
0: Jenom trošičku, ale by mě zajímalo, jak Synu. Vlastně... Díky, táto. Jak vlastně vypadal tvůj konec školního roku? Co jsi na něm měl nejradši?
1: Prosím tě, ani ne nejradši, já na to nespomínám, vždycky fajn, ale my jsme byli už na základce, tři kluci, kteří byli prostě po celé škole vyhlášený průseráři. Takže všichni jezdili na výlety a my jsme seděli ve škole a měli jsme před sebou tu hromadu těch učebnic a za všechny jsme lepili učebnice.
0: Jej, ty vole.
1: Dřív si je vždycky fasoval na začátku školního roku, že jo, a na konci se museli dávat zpátky.
0: Tak to byly
1: a museli jsme je rozstřídit jestli na A, B, C, jako o dobrý, špatný a na vyhození.
0: A potom, ty, hele, a to by mě ještě zajímalo, potom na začátku školního roku, kdo dostával vlastně jakoby takový ty hezký učebnice, kdo dostával ty saláty?
1: To dostávali šprti a my jsme dostávali ty největší saláty.
0: OK. Hele, a máš tam ještě něco, Peťa, co si takhle prožíval na konci školního roku?
1: Hele, asi už se člověk těšil na prázdniny, že jo, jako pes, to je jasný.
0: No jasně, hele, tak na co jinýho, že jo?
1: Odstá na takovýhle věci.
0: Okay.
1: Jsou ty mladý a rozmazlený kamarády.
0: Je to jasný. Hele, Peťas, já ti děkuju za kol. Měj se krásný ráno, čus. No a jak vzpomínáš na svůj školní rok ty, nebo respektive na konec školního roku ty, tak dávej vidět. 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Prázdniny jsou za dveřma. A ty možná hledáš ty správný rapový tracky pro svůj letní playlist. Rádio Spin je hledá taky. A společně s náma jich můžeš najít.

0: Čekuj, jsme tvoje rapový rádio. Jsme Rádio Spin.
1: Já jsem ten Daniel míchaný z DMT. Rozený vrah a PIMP. Po městě rvou stovkou AMG. Respekt je vždycky jen

0: 7 hodin a 25 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál dom. No a dneska to vypadá, že je takový jako trošičku home officeový den, protože jak je hezky, tak asi pravděpodobně chcete být doma a nesedět v kanclu nebo nesedět prostě jako někde v práci, protože když tak na to koukám, tak tady zatím moc voiceovek a zatím moc koulu nemám. Každopádně pár minut zpátky se mi takhle proto pro vzpomínku na svůj školní rok nebo respektive na svůj konec školního roku ozval Michal. Tak to si dáme za chvilku. Každopádně, kdo trošičku ještě jako zaspomínáte v hlavě, tak určitě dávejte vědět, jak vypadal váš konec školního roku, co jste třeba na tom měli rádi, anebo co jste na tom úplně nenáviděli. My se ale pro tuto chvíli jdeme spolu podívat na to, jak to vypadá na silnicích. Rychlá doprava na rádiu Spin. Začneme v tuhle tu chvíli v regionech, kde je to podle Google Map absolutně v pohodě. Co se týče dálnice, které už to zase tak v pohodě není, konkrétně teda na D1, tam je hlásí crash na příjezdu do Brna. Konkrétně teda kousek před Popůvkama, takže tam určitě pozor, začíná se to tam štosovat. Jinak ostatní dálnice pro tuhle tu chvíli vypadají docela v pohodě. No a co se Prahy týče, tak tady klasicky poskakuje Pražský okruh, a to mezi Zličínem a Barrandovem, takže tam určitě opatrně. Postojí si každopádně určitě taky na Štěrbolský spojce a potom taky v Holešovičkách. No a pozor si dávej i na kreše, kterých je v Praze aktuálně docela dost. Bourá se na ulici 5. května, respektive na jejím začátku hnedka za Chodovem. Potom se bourá taky v ulici k Barrandovu, a to po směru nebo kousek před sjezdem na Pražský okruh. No a další kreše aktuálně hlásí Radlická, podruhý Radlická, ještě blíž k Andělu, potom taky ulice Vrchlického a nebo třeba taky Bělohorská. To je dopravě všechno. Kdyby cokoliv, tak dávej vidět 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Lee, what's up, man? Run DMC, man. We ready to rock the house.
1: Run DMC, Jessica? No, no. Run DMC, I know what Run DMC. You don't know what Run DMC? No, no.
2: Here we go, bitch. If you rap on that, you rap on that. This guy, I'm kind of tricky. Tricky, tricky, tricky. Huh.
3: 7 hodin a 34 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom, máme tady pátek, pátek, páteček, dneska 29. květen, svátek má Maximilián, tak pokud nějakýho znáte, tak mu popřejte určitě všechno nejlepší. No a protože se blíží konec května a blíží se taky konec, nebo respektive takhle, on už je konec května, ale s tím se blíží konec školy, což znamená, že v červnu vlastně jako vždycky ta půlka, první půlka června byla taková jako hardkorová, protože se doháněly známky, dělali se závěreční písemky a tak dále, to absolutně všichni nenáviděli. Ale potom přišla konečně taková ta po těch 10 měsících zasloužená vlastně chvilka, kdy byl vlastně absolutní čilíček, kdy se jezdilo na výlety, odezdávaly se učebnice, dělaly se různý, já nevím, jako besídky, vystoupení a tak dál. A bylo to vlastně jako docela hezký. Každopádně každý si na této chvilce pamatuje něco jiného. Třeba takový Michal.
4: Ale tak já jsem vždycky jako na základce jsem musel dochodit, že jo, klasika, ale potom na střední, když jsem pak bydlel sám, tak vlastně se uzavřeli známky a já už jsem se ve škole neukázal ani na jednu minutu.
3: Psal jsi si omluvenky sám?
4: No vlastně chtěli, no. Já jsem pak měl, nakonec mi pak ty omluvenky neuznali, že jsem měl furt jako, že jsem měl, jsem napsal jednou zaspal a k tomu jsem jenom dopisoval datumy.
3: No a pak mi Michal vyprávěl ještě jeden příběh, který do rádia je bohužel tak jako trošičku nepublikovatelný, ale my se jdeme za chvilinku podívat za Rudou, ale potom, až si dáme spolu písničku. Každopádně, jestli ty vzpomínáš na něco, co jsi měl oblíbenýho během konce tvýho školního roku, tak určitě dávej vědět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.

0: úspěšně pokračujeme v našem dnešním tématu, ve kterém se bavíme o konci školy, protože na to všichni pravděpodobně rádi vzpomínáme. No a co se týče školy, tak to samozřejmě už byla taková napůl hardcoreová věc, napůl uvolněnější věc. No a mě zajímá, co z toho jste měli třeba jako radši, jestli jste jako radši ještě na poslední chvilku zamakali a pak jste si dali ten zasloužený odpočinek, nebo vám prostě jako by ta hardcoreová část byla úplně jedno a těšili jste se prostě na to, až vyrazíte se školou někam do kina, do divadla, nebo třeba jestli budete chodit koukat na filmy jako třeba Ruda.
1: Dobré ráno, Dome. Ale pamatuju si to úplně jako dneska, vždycky jsme chodili nahoru, kde byl projektor, tak nám tam promítali filmy a tak dále a pak jsme chodili do počítačové učebny za odměnu, kde jsme hráli hry, pařili jsme bulánky, Prince of Persia a takovýhle ty hry, no, což bylo jako masakr, takže velice rád na to vzpomínám. Měj se, čau.
0: Já se ti ani nedivím, Rudo, protože ve chvíli, kdy ty jsi zmínil bulánky, tak já jsem si prostě jako musel pustit jejich legendární znělku. Věřím tomu, že tuhle tu znělku zná spoustu z nás, že určitě někdo tady na Radio Spin bulánky hrá taky. Každopádně můžu říct taky ještě jednu věc, na kterou teda ze školy takhle vzpomínám já, nebo respektive teda na ten konec toho školního roku. A sice na to, že my jsme jako vždycky vraceli zpátky ty učebnice, že jo? No a samozřejmě k tomu patřilo to ty učebnice vyčistit, protože co si budem povídat, za ten školní rok se v těch učebnicích objevilo spoustu sprostých malůvek, takže tohle to byly věci, které teda já jsem dělal extrémně nerad, ale co mě teda jako hodně bavilo, tak bylo to, že jsem koukal vždycky na to, kdo tu učebnici měl přede mnou, jestli tam nebyl třeba nějaký příbuzný, nebo třeba nějaký filáček jako z vyššího ročníku a tak. Takže tohle to třeba jako byla zase moje oblíbená část. Úplně jsem jako nepotřeboval jezdit na výlety, ale vždycky jsem se těšil na to, až prozkoumám pořádně, protože celých těch 10 měsíců jsem na to samozřejmě neměl čas, kdo tu školu měl přede mnou, anebo po kom teprve nějakou učebnici zdědím.

0: Hezky dobrý ráno všem u Rádia Spin, máme 7 hodin a taky 43 minut. K tomu no a dneska ráno tady společně řešíme jednu věc, která teďka čeká všechny školáky, a sice konec školního roku, ve kterém všichni moc dobře vzpomínáme na to, jak jsme se prostě jako flákali, jak jsme si už dávali jako nohy nahoru, vraceli učebnice, gumovali učebnice a někdo třeba jako taková rebelka Žáňa prostě si napsala svoje vlastní omluvenky a šla prostě jako felit s týpkama nebo s typkama někam na sídlák.
1: Čelky doma, ale jasná základka a střední konce vždycky školního roku zatahovačky, takže psaní si omluvek sám, nebo mě vždycky napsal starší brácha, což bylo super a vlastně jakoby dělali jsme všechno, chodili jsme po venku, flákali jsme se na sídláku, u někoho jsme to zatáhli, když nebyli rodiče doma, tak jsme koukali na filmy, prostě taková ta stará klasika. Bomba vzpomínky.
0: Ale Žáňo, já bych třeba jako nečekal, že ty jsi byla ve škole takováhle jako rebelka a takhle si to ještě ten konec toho školního roku zanedbávala. I když teda jako, co musím říct, je to, že samozřejmě chápu, že prostě ve chvíli, kdy si můžeš ve škole hodit nohy na hru, tak samozřejmě si může člověk taky dovolit si napsat sám omluvenku a prostě bejt v čelíčku doma a taky dospat celý ten školní rok, že jo.

0: Den na jednoho. Ve Spin ránu na Rádiu Spin.
1: Pojďme se teďka na chvilinku odprostit od konce školního roku a přesunout se ke hře jeden na jednoho, protože tady mám pro tebe úplně poslední stupenky na festival Meziploty, který startuje už v sobotu, takže celou sobotu a celou neděli můžeš felit na festiáku Meziploty, kde tě čeká naprosto jako perfektní line-up. Mezi line-upem se objeví třeba Divokej Byl, objeví se tam Xindl X nebo třeba taky kapela Sto zvířat, ale samozřejmě i mladší ročníky se tam najdou svoje, protože se tam objeví třeba taky Adam Myšík nebo taky Pam Rabbit. A musím říct, že vlastně jako je to skvělý. Jakože vypadá to dobře, vypadá to fakt jako skvěle. Nebude tam jenom hudba, ale budou tam samozřejmě i nějaký divadelní představení, budou tam různý workshopy a tak. Takže rozhodně doporučuji vyrazit a doporučuji si zahrát o stupenky na tenhle ten festiák, protože si myslím, že to bude rozhodně víkend, který si na tomhle tom festiáku užijete. Takže my si dáme teďka jednoho Jasona Derula, no a hnedka potom startuje hra jeden na jednoho.
2: Hey yo, Jace.
3: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
2: Say something to her. Holla at her.
3: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
2: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 7.54, ty posloucháš Radio Spin, s tebou jedal domno a právě v tuto chvíli startuje taky hra jeden na jednoho, ve který tenhle ten týden hraješ o vstupenky na festival Meziploty, který je celý tenhle ten víkend, a myslím si, že je rozhodně jako dobrý nápad tam vyrazit, protože to, co se tam bude odehrávat, tenhle ten 35. ročník tohoto festivalu je naprosto perfektní. Každopádně o vstupenky si tady dneska na drátě číslo jedna popere Láďa. Láďo, čus.
2: Čau, ahoj.
1: Tak řekni mi, Láďo, jaký máš zatím pátek?
2: No tak zatím dobrý a uvidíme, co bude teprve.
1: Uvidíme, co bude. Uvidíme taky, jaký budou plány na víkend, protože se může stát, že jeden z tvých plánů na víkend bude festival Meziploty. Na drátě číslo dva máme Tomáše. Tomáši, čus.
3: Ahoj, ahoj.
1: Tak jak ty jsi se vyspal na pátek? Jaký máš zatím pátek? Máš home office nebo razíš do práce?
3: Teďka jdu k zubaři a pak do práce, takže...
1: Jej, hele, a už máš u zubaře něco rozdělaného, nebo jedeš na nějakou kontrolu teprve?
3: Mám tam něco rozdělaného, no.
1: Bolí to?
3: Naštěstí ne, takže pohoda.
1: Nevole, tak dobrý, nevole. Jakože mě vždycky, když, jakmile se řekne slovo zubař, teď mi naskočí husíků, že tyva naježí se mi chlupy a prostě jsem úplně jako fuj, rozhozený, protože prostě je to věc, kterou úplně nesnáším, takže soucítím. Každopádně, ke hře jeden na jednoho. Připomínám pravidla, a sice to, že proto, abyste mohli odpovědět, tak předtím, než začnete křičet odpověď, tak musíte zařevat svoje jméno a nechat se vyvolat. Všechno jasný?
2: Jasný.
1: Tak jo, jdeme na otázku číslo jedna. Dnešním tématem jsou vyjmenovaný slova. Jaký i se píše ve slově plýtvat?
2: Láďa.
3: Tomáš?
1: Láďa byl trošičku rychlejší.
2: Tvrdý.
1: Tvrdý je, Láďo, správně. V pohodě, v pohodě. Takže připisuju bod Láďovi a jdeme na otázku číslo dva. Jaký i napíšeš ve spojení dobít hrad?
3: Tomáš.
1: Tomáši.
3: Něký.
1: Jsi si jistý?
2: Láďa.
1: Láďo.
2: Tvrdý.
1: Tvrdý je správně. V pohodě, v pohodě. Tady je to trošičku chytáček, protože významově to souvisí se slovem být. Tady je to taková trošičku výjimka. No a poslední otázka. Jaký i napíšeš ve slovním spojení dobít telefon?
2: Láďa.
1: Láďo.
2: Měkký.
1: A měkký je správně. V pohodě, v pohodě. No tak jo, Láďo, tobě gratuluju ke vstupenkám. Tomáši, ty nezoufej, myslím si, že třeba příští týden si budeš moct taky o něco zahrát.
2: Jasný,
1: tak jo, tak krásný víkend, díky za hru.
2: Taky, čau.

0: 7.59, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky dom, dneska máme 29. květen, páteček, svátek slaví dneska Maximilián, tak přejeme všechno nejlepší. No a my jsme tady spolu dneska rozebírali konec školního roku, který, když tak na to koukám, tak měli všichni rádi, protože hlavně všichni vzpomínáte na tu pohodičku a ne na tu hardkorovou první polovinu června, kdy se dohánějí všechny možné známky a taky písemky. Mám tady ještě jednu takovou lehkou vzpomínku od Matyho.
1: Nám odjel 3 dny na 6 týdnů do lázní a my jsme nechodili do školy samozřejmě, ale mluvím o době ještě té minulé, protože jsem starý boomer. Takže jsme neměli omluvenky potom, jsme mě zahodili 3 dny.
0: To je jenom tak jako ve zkratce, že prostě jako uděláš takovou věc, že si celá třída neudělá omluvenky a pak prostě pro jistotu zahodíš taky třídnice, aby se to nedalo zdokumentovat. I to se dá samozřejmě udělat, nebo respektive teda dalo v nějakých 80. letech, dneska ve chvíli, kdy bohužel už máš veškeré věci jako digitálně, tak prostě jsou věci, které už nezakamufluješ. Jdeme se podívat ještě taky na to, co nás čeká dneska venku. Co se týče aktuálního počasí, tak bychom měli mít pro tuto chvíli zhruba tak něco kolem 17 stupňů Celsia, což je hodně příjemný. Každopádně maximálky se mi tady ukazují, nebo respektive se mi tady updately na nějakých 25, 26 stupňů Celsia, takže z té původní 23, kterou to dneska hlásilo, tak si myslím, že se dostaneme na velice hezký pátek. Spin Radio.
2: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straight Ism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Markus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Galerii Praha, akci podporuje Radio Spin.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Máme před sebou poslední povinnost, než dorazí DJ Devkom a rozjede tady svůj páteční set. A sice to, že nás čeká Pravda nebo lež, ve který teda tenhle ten týden musím říct, že máš jako hodně nahnáno, protože je to 2-2. Takže dnešek je rozhodující a ve finále se může stát, že poprvý v životě tady urvu vítězství. Takže uvidíme, záleží na tom, kdo se dovolá. 210 32 30 30, volej právě teď, protože za necelý 4 minutky startujeme.
2: Yeah. Check it out.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin a taky 15 minut k tomu, ty posloucháš Rádio Spin, s tebou jdál dom, máme tady páteček, no a taky poslední Pravdu nebo lež tohoto týdne, která bude hodně napínavá. No a o tu napínavost se tady dneska postará Martin. Martine, dobrý ráno.
2: Dobrý ráno, ahoj.
1: Tak jaký máš zatím pátek?
2: Já nevím,
1: Martine, máš nějaký trošičku horší signál, nevím ještě jednou, co jsi říkal, prosím tě.
2: Ale doufám, že to je lepší teďko, neříkám, že jedu ze sauny, jedu do práce, svítí sluníčko, je pátek, takže...
1: Ježíš, ze sauny, ty vole, to je super, hele, jako a děláš ty nějak pravidelně tu saunu takhle ráno?
2: Já mám zítra závod, takže je to taková jako čistě regenerační věc.
1: Ok, a v čem budeš mít závod?
2: Běháním, půlmaraton.
1: Ty vole, půlmaraton, no tak ty vole, budu držet palce, protože půlmaraton, to už je jako velká challenge teda.
2: Díky.
1: No tak jo, tak doufám, že budeš mít zítra štěstí a nedoufám, že budeš mít štěstí teďka, protože bych chtěl taky jednou něco vyhrát. Tak uvidíme, jak to dopadne. Jdeme na první otázku, dnešním tématem je dřevo. Aha. Kilo nejdražšího dřeva na světě můžeš koupit i za 200 tisíc.
2: Jako 200 tisíc čeho?
1: Korun.
2: No, já si myslím, že ty člověče, asi jo.
1: Jo, myslíš si, že existuje takhle drahý dřevo?
2: Myslím si, že to může být i víc, podle mě.
1: No ok, tak označujeme pravdu. A je to přesně tak, Martine. V pohodě. Jmenuje se to grenadyl, je to africký černý dřevo a má skvělý rezonanční vlastnosti, takže se z něj dají dělat hudební nástroje a právě proto je to dřevo takhle drahý. Otázka číslo 2. Nejstarší živý organismus na světě je strom, který roste od doby, kdy lidstvo teprve začínalo stavět egyptské pyramidy.
2: Ještě jedno, že to je strom, říkáš?
1: Jo. To strom, který roste od doby, kdy lidstvo teprve začínalo stavět egyptské pyramidy.
2: Já si myslím, že ne.
1: Myslíš si, že ne? Co by to bylo podle tebe, ale?
2: No, to by to bylo, mě konkrétně nenapadá, ale strom mi přijde trošku až jako za hranou, no. Jako dovedu si představit třeba jako, já jsem takhle, já nevím, kdy se stavili pyramidy, jakože dovedu si představit strom, který má stáří několik tisíc let, ale no, ale pojďme rád ano, je to zajímavý.
1: Takže dáváme, že to je pravda.
2: Že to je pravda, já nevím, kdy se stavili pyramidy totiž.
1: Ok, dobře, tak označujeme pravdu. A Martine, ještě, že jsi změnil názor z té lži, protože je to opravdu tak.
2: V pohodě.
1: Je to strom, je to borovice osinatá, roste v Kalifornii a podle těch letokruhů zjistili, že je stará 4850 let, což je doba, kdy se stavily pyramidy, takže si to ještě ten strom možná i pamatuje. Tak OK, super. Tak já už mám v tuhletu chvíli jistou prohru, ale formální otázka naposledy ještě. První umělý lidský zubní protézy v historii byly vyřezávaný z čistého dřeva.

0: No, tak mám dvě možnosti. Buď odpověď schválně špatně, abych tě nechal vyhrát, nebo to bude 3-0, tak si vyber.
1: A tak, hele, já ti ten bodík nechám, já už mám stejně jistou prohru.
0: Jo, tak já si myslím, že to může být pravda.
1: Tak označujeme pravdu. A tentokrát je to lež. Dřevo to nebylo, ale byly to hrošíkly, byla to slonovina, zlato a dokonce, což mě teda jako docela překvapilo, že dělali náhradní protézy i z lidských zubů nějakých asi jako už prostě jako buď to vytržených, anebo jako z nějakých zubů, který prostě už nebyly.
0: Tak máš bodík, tak gratuluju.
1: No, jeden jedinej, ale ty jsi zachránil spinnery, protože v tuhle chvíli já jsem tenhle ten týden projel celou pravdu nebo lež, takže já gratuluju tobě, Marťas.
0: Super, díky.
1: Tak jo, děkuju za hru, měj se hezky, čus.
0: Taky víkend, čus.
2: Dělá to dobře. Co dobře? Dělá to skvěle. Co skvěle? Dělá to nejlíp. A právě proto nebude chybět ani v playlistu Rádia Spin o tomhle víkendu. Další hudební víkend.

0: Čemu Rádia Spin máme 8 hodin a 22 minut, taky 29. květen, páteček, no a co neodmyslitelně k tomu pátku patří, tak je samozřejmě další live set DJ Devkoma, který já už tady mám ve studiu, připravuje si právě v tuhle chvíli svůj kontroler, no a připravuje si taky Noťas, aby ti tady zahrál, takže rozhodně doporučuji zůstat u Rádia Spin, protože už za pár minut to tady rozjedem a čeká tě další pořádný páteční mejdan. Ještě předtím se ale spolu podíváme na to, co tě čeká na silnicích. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá v českých regionech. Začneme v Brně, kde se v tuto chvíli bourá v ulici Vídeňská, takže tam pozor. No a nějaký ten crash hlásí taky Ostrava, a to v ulici 17. listopadu, takže tam určitě opatrně. Co se dálně stýče, i tady mám pár menších fuck-upů, konkrétně teda začnu na D1, a to kousíček před Brnem, kde se bourá zhruba tak někde na úrovni Popůvek, takže tam určitě pozor, bourá se taky o kousek dál, a to na příjezdu do Brna, takže i tam pozor, docela dost tam poskakuje. Co se další dálnic týče, tak D5 poskakuje na příjezdu do Brna, tam si v tuhle chvíli postojíš už zhruba tak někde od Drahelčic, takže tam určitě s nějakou tu minutku navíc počítej taky, stejně tak i na výjezdu z Prahy po D7. Co se týče Prahy samotný, tak tady se to trošičku zlepšilo s krešema, už jsou tady v tuhle chvíli jenom dva, konkrétně je to jeden na Radlický přímo vlastně na Andělu, takže tam určitě pozor, no a pozor si dávej taky na Evropský, protože i tam se bourá, no a co se kolon týče, tak to je páteční ranní klasika. Štěrbolská spojka, Holešovičky, Magistrála a tak dál, však už to znáš. Každopádně, kdyby cokoliv, 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu

0: Teď na Rádiu Spin.
1: DJ Defcom dohrál svůj dnešní live set a už mizí rychle domů, ale kdo rozhodně nemizí domů, ale dorazil právě teďka do rádia, tak je taky Vicky, dobrý ráno.
2: Čau, krásný dobrý ráno.
1: Tak co, hele Vicky, ty jsi měla po cestě takovou krizičku. Ty jsi myslela, že vůbec vlastně jako dneska nedorazíš třeba jako tyhle.
2: Byl to trošku křeč, ale jinak pěkňoučký.
1: No tak co se stalo, Vicky, povídej.
2: No, já jsem vlezla do metra a tam mě to oznámilo. Pozor, přerušení metrového spoje mezi zastávkami náměstí Míru a Želivská, což teda pro ty, kdo by nevěděli,
1: jako
2: to je moje
1: zastávka,
2: cesta.
1: Protože tam jsou tam je zbytek zastávek zavřených pravděpodobně teďka.
2: Jo, Flora není nic, to znamená, ale to je v pohodě, to se projíždí, o to seš rychlejší, jenže tady bych se sekla někde v centru a potom jakoby hledat tady ty spoje, protože máme že jo, rozjetou tady i tu naši cestu, jakože nejezdí ani tramvaje, máme to tady celý rozkopaný, tak jsem si říkala, no, tak a je to tady. Takže jsem běžela na tramvaj, říkala jsem si, a proč si nevyrazila o těch 10 minut dřív?
1: No, Vicky, proč si nevyrazila o těch 10 minut dřív?
2: Protože jsem si nabíjela sluchátka.
1: A tak jako to je priorita samozřejmě, jakože mít nabitý sluchátka je důležitější, než začít vysílat. Jako.
2: Ale víš co, Dome, já jsem musela, protože dneska vyšlo nový album Pasti, Fotr. Dneska to oficiálně vyšlo a já jsem si řekla, jdu si to dát prostě do sluchátek, chci to mít na cestu.
1: Já Vicky už to za cestu stihla třikrát, protože se projela přes celou Prahu, dámy a pánové, protože nejezdilo metro.
2: Je to tak.
1: No tak jo Vicky, co nás dneska čeká v komunikátoru?
2: Dneska nás čeká, a nemi ne, jeden příběh a vlastně zároveň takový apel do republiky. Došlo totiž k takové nebezpečné záměně.
1: Počkej.
2: Ano, je tady receptář, došlo k nebezpečné záměně na Pardubicku. Paní tam prodali jedovatou kytku místo nějaké zahrádkové kytičky, kterou chtěla jíst. To znamená, že teď se hledá paní, má červený auto a skleník. Tak jestli jste to vy, paní, tak se prosím vás přihlašte a vraťte ten jedovatý lilek.
1: To je hrozný.
2: To je šílený.
1: Jako, prostě si jdeš koupit tyva jako lilek.
2: Řetkvičky a dostaneš.
1: Řetkvičky tyva a dostaneš prostě tyva jet na krysy.
2: Prostě. Já jsem jako, vypadá to trošku jinak, ale asi to bude dobrý. Bude to šmakuláda.
1: Je, můžu si od vás koupit hříbky, jo, ale mám jenom muchomurku červenou. No to nevadí, asi je vemu taky. No. Takhle to teďka vlastně jako vypadá na Pardubicku, takže si tam určitě dávejte pozor. Každopádně užívejte komunikátor. Cikněte si taky o spoustu triků napřání, který vás samozřejmě dneska ještě čekají. No a samozřejmě si užívejte i pátek, protože dneska by se maximálně měli dostat někam k 26 a venku mělo být slunečno, takže pátek naprosto perfektní, ale co se týče víkendu, tak už je to takový trošičku na hraně, protože zítra sice bude příjemných 24, ale mělo by odpoledne sprchnout, no a i v neděli by mělo sprchnout, ale až k večeru, takže neděle je docela v pohodě.
2: Oh my.
1: No hraje se to s náma hezky pěkně, to budou zase tlaky, to budou zase bolístky.
2: Tlaky,
1: hlaviče.
2: To jsou tlaky.
1: No, zase bio na trojice. Tak užívejte zbytek pátku a slyšíme se zase v pondělí. Mějte se krásně, čus. Jo.

0: Rádio
1: Spin. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik, hledám do

0: sto. Čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přetekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi.
1: Sám si klečím na krku,

0: dobrý ráno, právě si slyšel nejnovější track, a to právě z nového alba Fotr od Pasti. To mám celý ráno v uších, rozhodně doporučuji. Dneska to vyšlo, je to fakt totální banger celý to album, takže ještě jednou tě zdravím tady na rádiu Spin. Vicky tady s tebou, zdravím tě od Majku, máme pátek 29. května, no a dneska má svátek Maximilián, takže všem Maxům všechno nejkrásnější, užijte si dnešní den na max! No a teď už se vrháme na bonžurku s Vicky. Tak jo, já vím, je to tady, musím to říct, dohráli jsme. Jo, já včera říkala, že to bude vítězný skóre v tom hokeji, 4-3, no a nakonec to bylo 4-1, ale pro Finy, takže trošku jako...
1: Smůla, smůlovatá.
0: Ale víš co, čest poraženým, letos nám to nevyšlo, ale bylo hezký to naše fandění. Měli jsme téma, hele, bylo tam nejedno utkání, kdy jsme byli hrdí. No a taky pár, kdy jsme si mohli společně zanadávat, a to taky spojuje. A já se mohla v konverzacích vyhnout smalltalku o počasí a řešit hokej, což bylo příjemný, byla to příjemná změna. No a i pro svět byla naše účast důležitá. Hele, někteří si zopakovali zemák. Některé země víc, některé míň. No a Američani, ty doteď dumají o zápase Česko versus Slovensko. Jak spolu může zápasit jeden tým jako ve smyslu jedné země? Takže vlastně já jsem se v tomhle směru i pobavila. No a teď už máme páteček, takže pojďme se přeladit na naše volno, abychom si to pořádně užili, a čekám tady na tvoje tracky. Komunikátor začíná, tracky podle tebe za 3 songy, už je to tady tvoje stage, tak co to bude, co si necháme zahrát? Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, už jedeme bomby, no a já už tady mám na drátě taky Petra. Čau Petře.
2: Čau Vicky.
1: Čau čau, hele, tak co, sledoval jsi hokej?
2: Dval jsem se, no, bylo to krásný.
1: Bylo to krásný a měl si klapky
2: ticket
1: na oči.
2: Vyšel, hele, ticket vyšel, já jsem spokojený.
1: Ale
2: Vicky, neříkej jak, jo. Nemusíš říkat jak, ale ticket vyšel.
1: Jasně, rozumím. Já tady potřebuji jenom říct, že samozřejmě sázení není dobrá věc prostě.
2: Přesně.
1: Takže Petře, necháme to zahalené tajemstvím, jo?
2: Jo, jo, nechal bych to takhle.
1: Dobře. Petře, OK. Prosím tě, co ty, co chystáš o víkendu?
2: Asi odpočinek nějaký, docela má být hezky, tak nějakou procházku s příkem, do toho nějaký pivko.
1: No dobrý.
2: Uvidím ještě.
1: Takže taková pohoda bude.
2: No jasný.
1: To je jakože to, aby se člověk oklepal z toho celého zápasu. A tak.
2: Já myslím, že z celého turnaje.
1: Ale byly i hezký momenty. Já třeba vzpomínám prostě na tu brusli, jak to tam došoupnuli do té branky prostě. To byl za mě jako takový fotbalový úplně triček. Mně se líbí, když tam je ta fúze, víš, že najednou je to jako hokej, ale vlastně je to i trošku fotbal. Za mě je to dobrý takhle. Je to taky osvěžený.
2: No, za mě to bylo taky dobrý. Říkám, spokojený jsem, takže pohodu.
1: Dobře, popře. Tak, co si necháš zahrát?
2: Dáme Ektora a dáme něco mocného a dáme to všem.
1: Tak jo, to je hezký. Tak dobře, tak na krásný pátek dáváme něco mocného. Měj se krásně, Petře.
2: Jasně, měj se, Vicky, čau.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Nehoda je v Brně v ulici Vídeňská a potom taky v Jihlavě v ulici Romana Havelky. Teď už se přesouvám na dálnice a tady nám poskakuje D2 při příjezdu do Brna. Kvůli pracím na silnici tady počítej se čtvrthoďkou navíc. No a samotná Praha teďkon. Tady máme nehodu v ulici Kbelská směrem na Hloubětín. Čekej tady rozhodně zdržení. No a kreš je taky na Evropský a v ulici Radlická. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak rozhodně neváhej a poděl se 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Barvy.

0: tam něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. What you know about

0: pak už jen.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Vicky tady s tebou, no a treky na přání. A koho pak to mám tady u telefonu?
1: Zdravím do rádia Spin, telefonuje Míra. Tak dneska si pustíme Smeka, tak se Hey Baby Baby, a je to pro všechny spinnery a spinnerky a nám pěkný den. Děkuju, ahoj.
0: Jasně, Míro, mám to tady pro tebe. No a jdeme to tady roztančit v tom éteru. Tak se Hey Baby Baby, tak se Hey Baby Baby, rádio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spěne, s tebou je tu Vicky, právě nám zahrála Lizzo, moje nejoblíbenější About Damn Time. No a taky posloucháš samozřejmě Komunikátor, takže ať už jsi kdekoliv, tak se nalet na víkend a nech zahrát taky song podle sebe. No a co probereme v příští hoďce? Tak prosím vás, hledá se žena momentálně na Pardubicku, má mít červené auto a skleník. Šla si totiž koupit zeleninovou výsadbu a dostala něco trošku jiného, takže obecní úřad jí momentálně schání, tak kdybyste jí náhodou potkali, tak jí dejte vědět, že jí hledá obecní úřad v Opatovicích nad Labem. No, o co přesně se jedná, tak to ti povím už za tři streky, protože to je opravdu... To člověk nevymyslí, tak doufejme, že všechno dopadne a všechno bude v pořádku. Teď si dáme počasí. Koukáme na to, jak máme venku. Momentálně v Praze 18 stupňů Celsia a sluníčko. No a dnešní teploty až na 27, takže dneska to bude fakt vyletněný. Jinak zítra mi to teda hlásí deště po celé republice. Kolem 25 stupňů a má lejt jak z konve úplně všude. Takže dneska je ten den, kdy si užívej sluníčka a jdi někam ven a ještě ho pochytej, protože zítra už to bude drsný. Spin Radio.
1: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

hodiny jsou za dveřma. A ty možná hledáš ty správný rapový tracky pro svůj letní playlist. Radio Spin je hledá taky. A společně s náma jich můžeš najít

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a teď už tady jdeme na náš receptář. Hledá se paní z Pardubicka. Ne, nic neprovedla, šla si koupit semínka, je to paní zahradnice. Asi si toho osudného dne 11. května řekla, dneska se trošku rozšoupnu, no a nejen, že si koupila zeleninovou sadbu, ale taky chtěla mochyni peruánskou. No, hele, úplná nákupná maniačka, já vím. Fail je v tom, že se prodavač spletl. A tak místo mochyně, která slouží ke zdobení koláčů nebo drinků, jí sebevědomně prodal semínka jedovatý kytky. Zaměnil mochyni s lelkem černým. No, to je jedno, chápu, semínko jako semínko. Každopádně paní si chtěla udělat asi zahradní párty a ozdobit si drinčík a prostě užívat si sluníčka, tak krásný víkend, ne? A místo toho jí teďkon hrozí křeče v hrdle. No tak úřad teď po téhle paní pátrá na Pardubicku, no a poznávací znamení, červené auto a skleník na zahradě. No, tak teď mi pomoz Sherlocku teda. Takže pokud máš třeba na Pardubicku nějakou svoji tetu, tak zkontroluj, jestli náhodou už nezasadila a co teda zasadila. Každopádně musím říct, že Pardubicko vypadá opravdu jako nebezpečný kraj, takže pozor na to, pozor na to. A mám tady jenom jednu dobrou zprávu, a to, že když jsem se podívala, jak vypadají plody mochyně a lilku, tak opravdu ta paní se splést nemůže. Pokud aspoň trošku viděla ty vizuály prostě v těch kuchařkách, jak chtěla zdobit s tou mochyní, tak si myslím, že si tam snad ten lilek jako nešoupne. Hele, žlutý kuličky, černý kuličky,

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám vzkaz od Rudy, který dokonce vzpomněl i na moji záchodovou story.
2: Ahoj Vicky, zdravím tě. Jak jsi včera mluvila o tom tvém trůnění o záchodě, tak mi se stala pekerná situace,

0: Stěhoval jsem se do nového bytu. Konečně jsem vybalil všechno, že si jdu teda sednout na záchod a ejhle, není tam signál a Wi-Fi tam taky nedošáhne. Takže tě poprosím, jestli mi tam hodíš nějaký track od Viktora Šína a já budu muset někde schánět noviny nebo nějaký let, nebo nějaký knihy.
1: Jasnačka, hele, Rudo, musím říct, že s tebou soucítím, protože tohle je taková malá osobní tragédie. Vlastně bych tě tady k tomu nejradši pustila i takový ten smutný Titanic prostě, protože je to opravdu smutná píseň, musím říct. Ale víš co, já jsem si na to potom taky zvykla a vlastně ten telefon už si tolik na záchod neberu, jako právě, že tam luštím třeba ty křížovky, takže Rudo, hele, změna je život. Někdy prostě, když ti život sebere Wi-Fi, tak potom vezmeš do ruky ty noviny a i tak si člověk dokáže ten záchod užít. Tak posílám tady empatii a taky banány od Viktora. Rádio Spin.
2: Chceš mít do

dělá to dobře. Co dobře? Dělá to skvěle. Co skvěle? Dělá to nejlíp. A právě proto nebude chybět ani v playlistu Rádia Spin o tomhle víkendu. Další

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Ostravě v ulici 28. října. Dál se přesouvám na dálnice, tady nám poskakuje D1 u Brna v obou dvou směrech a čekej tady 10 minut. No a D2 nám hlásí crash na půltém kilometru, to znamená při příjezdu do Brna je tady rozhodně zdržení, taky kolem nějaké až čtvrt hoďky. Jinak má nám poskakuje taky D8, to v okolí Postřižína v obou dvou směrech, čekej kolem 10 minut navíc kvůli pracím na silnici. No a teď už jsem v Praze a tady máme nově crash na náměstí Osvoboditelů. Srazil se tady osobák s cyklistou, tak doufám, že jsou všichni v pořádku. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký informace, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, jedeme si dál treky na přání, no a ladíme se na víkend, a to s Burim a jeho dalšími kámoši.
2: Zdare, tady s Bury a spolu ještě Panda s Carlosem, nahoď nám tam nějakou bombu od Eminema při tomhle slunečných pátečku. A bude to pro kluky na trotinu, pro Atíka, pro Danteho, hezký den, čau.
1: Díky, díky, zdravím do auta celou posádku. No a samozřejmě vybrala jsem pro vás, pro všechny Eminema, a dáme si Godzillu, protože řekla bych, že nic člověka nedokáže nabudit tolik jako právě tenhle track. Radio Spin. I can swap.

0: gang. Ladíš dál Radio Spin, rád ladíš Radio Spin, je to tak, u Majku je s tebou Vicky, no a i v příští hoďce se samozřejmě můžeš těšit na komunikátor, takže rozhodně mi zavolej na čísle 210 32 30 30 a potom ti přiletí song podle tvýho přání. No a dáme si tady v příští hoďce takový zvířecí okénko. Řeknu ti, jak se z jednoho buvola stala internetová senzace. Připomíná jednoho světového politika. Jakýho? No tak... To si budeš muset počkat, to ti řeknu už za chvilku. Každopádně tomuhle buvolovi změnila tahle podoba celý život. Věř, že jo? No a teď ještě počasí. Koukáme na to, jak je venku. No jo, hezký je to tam. 19 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky až 20. Dnešní maxima na 27 a bude šajnit. Když se podíváme na zítřek, na sobotu, tak tam už vůbec šajnit nebude. Má být kolem 26, ale bude lejt jako z konve, a to v celé republice. Takže dneska je ten den D, kdy je potřeba vyrazit někam ven a ještě si užít sluníčka.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.

Radio Spin, pokračujeme v komunikátoru. No a mám tady albínského buvola, který ho teď zná celý svět. No a proč? Není to tak úplně kvůli tomu, že to je albín, což není tak zvyklý zbarvení, prostě chybí mu pigment, takže je takový hodně světloučkej, ale mega se hlavně podobá jednomu politikovi. Hele, jako kdyby Donaldu Trumpovi z oka vypadl. Kdyby tohohle buvola vyslali na takovou tu soutěž lookalike, kde se vždycky hledá taková ta nejpřesnější kopie, tak si myslím, že tenhle buvol by to určitě vyhrál na plný čáře. Hele, mají stejnou žlutou kštici a dokonce i stejně ulízaný účes. Jo, a oba jsou to volové, takže podoba je tam jasná. No a tohodle to si všiml taky svět, no a buvolovi to převrátilo svět vzhůru nohama. Je to opravdu paráda, on totiž původně měl jít na porážku, prostě osud buvola, ale právě díky tomu, že si ho takhle všiml svět, tak se rozhodli, že nakonec ho přemístí do zoo a lidi se tam na něj budou chodit koukat, budou chodit na takové audience, bych řekla. No tak mně se zdá, že tohodle buvola je v zoo jako škoda. Já bych ji možná vyměnila s tím Trumpem místa, my bychom si možná ani nevšimli. Takže buvol do Bílého domu a Trumpa do zoo a vyřešeno, ne? Radio Spin?

Tlak. Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, jedeme si dál bomby. No a hlavně, už tady mám teďko na drátě Honzu. Čau Honzo.
2: Čau.
1: Čau. Hele, my jsme se tady úplně zakecali před chviličkou o motorkách, protože ty k ním máš vlastně hrozně hezký vztah. Teda původně jsme začali o cyklistech, ale to si řekl, že ne, že to úplně nefíluješ, že radši ty motorky, tak jak to máš teda s těma motorkama teďka?
2: Ale no, mám jí hlavně v servisu, takže jako...
1: A...
2: takovej nesvůj, no.
1: Ne, Honzo, a já jsem doufala, že řeknu něco jako, tak co dneska odpoledne, prostě proženeš se někde, projedeš se po krajině
2: a něco. Ale strašně rád bych, no, ale chud nic, no, nějak jsem na to zapomněl, tak jsem to musel zprovoznit a dát do servisu.
1: Ajajaj, no a co ti tam blbne?
2: Ale klasický obnovení po zimě.
1: Ještě jednou, promiň.
2: Klasická údržba po zimě.
1: Jo, aha, dobrý, takže prostě dofouknout pneumatiky, otřít prach a můžeš jet.
2: kdyby to tak bylo, tak super, ale...
1: Vyčistit zrcátka. A můžeš. Tak jo, tak ať to máš brzy servisovaný, protože teď je fakt krásný počasí, tak to bych ti přála, Honzo, aby si se už mohl zase prohánět někde a koukat na slunce a tak, a aby tě ovýval ten vánek prostě. Je to lepší než klimoška, ne?
2: Jo, určitě, no. To je jako o tom žádná, hlavně je to svoboda.
1: Jasný. No tak hele, tak zatím prostě ti tady dávám svobodu ve výběru songu. Tak co to
2: jo,
1: bude?
2: Jinak, chtěl bych si zahrát Tupeka, California Love.
1: Ano.
2: A chtěl bych to pro mýho kámoše do Karlových Varů, pro toho nejlepšího elektrikáře Jakuba Trmala. A chtěl bych mu zkázat, ať se nenechá zlákat tím hezkým počasím a tím, že je pátek, ať prostě maká ještě víc. On to dá.
1: OK, takže Jakube, zamakej, pojď, jdeme ti k tomu pustit California Love. Měj se krásně, Honzo, ahoj, hezký víkend.
2: Díky, čau.
1: Radio Spin. California.

0: Ti tady s tebou, no a ráda bych ti připomněla, že samozřejmě jsme měli spin komisaře Repa Matyho na cestách, no a to v úterý. Tentokrát se vydal do Horního Maxova, no a teď si poslechneme, jak to celé dopadlo. Našel spinera.
1: Dobrý den, ahoj, čau všichni.
0: Ahoj, Romane, ty blaho, tak to je úplná pecka, to znamená, že ty jsi slyšel rádio a řekl jsi si, půjdu Matyho přivítat pěkně, ať se nestratí.
1: Jo, přesně, já jsem vyplňoval fakturační údaje, najednou slyším, frčíme do Horního Maxova, no se mi zastavilo srdce. Zbabral jsem všechny čísla, ať jsem to radši nechal.
0: Co Tigry? Jsou předány, Maty?
2: Jsou předány. Předal jsem všechny 3 balení, taky Tiger tričko, taky nějaký samolepky.
0: Tiger tričko?
1: Jasná věc.
0: Jo, no a jakou máš barvu?
1: Jo, trička černá.
0: To je paráda. A máš rád černou barvu takhle?
1: Jasně, ladí mi k pleti. Takže jo, jsem spokojený.
0: To tak parádní. Tak co, seš taky tak stejně věrný posluchač jako Roman, taky posloucháš a taky půjdeš Matyho případně vítat před brány svýho království. Tak rozhodně v tom případě neváhej a zaregistruj se na program @radiospin.cz, napíšeš nám jméno, příjmení, telefon a adresu, kde se zdržuješ. No a já samozřejmě budu netrpělivě očekávat, kam se vydáme hned zase příští úterý. Jak říkám, Maty tady zcestovává celou republiku, jo? Sokolov prostě, teďkon ten Horní Maxov, Kladno, hele, byl úplně všude. Dokonce i na jihu se byl podívat u Českých Budějovic. No prostě Maty je opravdu zcestovalý a nebojí se vyrazit kamkoliv, takže rozhodně neváhej a zaregistruj se, protože když seš opravdu náš věrný spinner, což věřím, že seš, tak v tom případě tě odměna nemine, a to v podobě skvělých tigrů a taky fashion skvělýho tiger trička. Máme teď už rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, tak máme tady nehodu v Ostravě na hlavní třídě a pak už se přesouvám na dálnice. Tady máme totiž nehodu na D1 na 193. kilometru ve směru na Ostravu. Je tady nehoda nákladňáku, je to prostě přímo pod Brnem. Jinak nehodu máme taky na D2, a to na 53. kilometru ve směru na Brno v okolí Kostic. A teď už se přesouvám do Prahy, tady máme nehodu v ulici Špitalská, no a crash hlásí taky Zlíchovský tunel směr na Barandák. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně neváhej a ozvi se mi 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
3: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
4: Spin Radio.
5: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straightism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Markus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30.5. Cargo Galerii Praha, akci podporuje Radio Spin.
6: Sportovní fanoušci, máme svůj festival! 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spéry.

0: No a já tentokrát jdu posílat song a zároveň pozdravit až na Slovensko.
1: Ahoj, ahoj Vicky, pozdravujem zo Slovenska z Piešťan, tu je Tomáš. Poprosím zahrať pre všetkých poslucháčov Rádia Spin pesničku od Majka Spirita, Prime Time, a prajem všetkým krásny deň. Ahoj, ahoj.
0: Díky moc, Tomáši. Hele, Mike Spirit už si tady zavazuje tkaničky a sprintuje za tebou do Piešťan. Zdravím a posílám Rádio Spin, krásný víkend.
2: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
3: Ladíš Rádio Spin
4: a komunikátor s Vicky.

0: Wiley. Radio Spin, posloucháš taky Komunikátor, kde hrajou tracky podle tebe, no a za chviličku nám začne poslední hočka. No a co spolu ještě probereme? Prosím tě, pohrabeme se trošičku ve filmech. Takzvaně koukáš na ty filmy a říkáš si, ty bláho, tam je takových zvířátek a všechny povídají. Ano, statisticky ano, je hodně mluvících zvířat ve filmech. Nebo třeba říkáš si, ty bláho, ten Chris Pratt je teďkon fakt všude. Ano, ano, statisticky ano. No a potom si řekneš, no a kde jsou ženy? No a to je ta otázka. Takže pobavíme se o zastoupení žen ve filmu. Víc ti řeknu za tři tracky, teď ještě počasí. Uí, je nádherně. To znamená, že já doufám, že už jsi na cestě z práce, protože v Praze máme 20 stupňů, ale dneska bude až 27. Svítí sluníčko, je nádherně a já ti říkám, hoď si šipku do vody, protože zítra tě to spláchne. Pokud se dneska nesvažíš sám, tak zítra tě to ochladí, protože bude pršet. Teda jako teplo bude furt, jo, ale už to nebude na žádný polehávání na lehátku. Řekla bych, že to pohoda a leháro bude dneska. Tak užívej. Spin Radio.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

Posloucháš Rádio Spin a taky posledního čku komunikátoru. No a já tady mám výsledky průzkumu organizace Age Without Limits. Zkoumali 100 nejúspěšnějších filmů uvedených v Británii v letech 2023 až 2025 a zjistili teda bizár, protože z těch 100 nejúspěšnějších filmů 20 filmů obsahovalo mluvící zvířata a jinou havěť, takže třeba kentaury. V 6 filmech hrál herec, který se jmenoval Chris, no a z toho z těch 6 ve 3 filmech hrál přímo Chris Pratt, takže tomu říkám rozjetá kariéra, gratulky. No a pouhých 5 filmů, 5, takhle málo, 5 filmů mělo ve svém obsazení starší ženy. Jako pardon, ale planetu z poloviny obývají ženy a prostě nezamrzneme jako Lara Croft. Takže ono opravdu je nejspíš víc pravděpodobný, že na filmovém plátně potkáš mluvícího krokodýla anebo Chrise Pratta než nějakou starší ženu, třeba v roli královny nebo jakékoliv jiné roli, třeba v roli matky ještě. No já nevím, hele, jsem z toho taková trošku na větvi, že ženy kolem 60 už se ve filmu moc neobjevujou. To, že já si teda maluju, že jsem teda mimo jiné taky herečka a říkám si, aha, tak to znamená, že to už za chviličku zabalím asi. A co jako ten Ian McKellen? Ten hraje Gandalfa ve svých skoro 90 letech ještě. Vlastně teď už asi v 90. Tomu prostě to stříbrné plátno sluší. Tak já chci tam taky nějakou čarodějnici 90 letou prostě. Nějakou čarodějku. Tak prosím, ženy na plátno, nastupme. Radio Spin.

Dělá to dobře. Co dobře? Dělá to skvěle. Co skvěle? Dělá to nejlíp. A právě proto nebude chybět ani v playlistu Rádia Spin o tomhle víkendu. Další hudební

0: Rádiu Spin.
1: A jedeme dál, krasojízda, pátek, svítí nám k tomu sluníčko a zahrajeme si tady podle Michala.
2: Ahoj Vicky, tak já bych poprosil Paulího a Retarda, bylo by to pro všechny. Ať jim uteče ten krásný den a ať si to užijou s rodinama. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, no a pouštíme Retarda, mýho oblíbenýho Paulího, ať nám dál svítí sluníčko. Rádio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Nehoda je v Děčíně, v ulici Uhelná. Dál se přesouvám na dálnice, tady je nehoda na D2 na 2. kilometru, a to při příjezdu do Brna, a je to v okolí Modřic. No a teď už se přesouvám do samotné Prahy. Tady jsem dostala hlášení, že by měla být nehoda na Evropský, že to tam ještě před chvilkou stálo. No a máme tady taky zdržení na Pražském okruhu v okolí Chrášťan směrem na D1. Tady čekají kolem nějakých 10 minut navíc. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně neváhej a poděl se mnou a se spinnerama, a to na čísle 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: A jedeme dál, máme tady před sebou poslední trik na přání, no a já už jsem tady měla telefonát od Rudy, tak Rudo, co to bude?
2: Ahoj Vicky, tady Ruda, pustíš mi prosím Pio a Chvátám, ať všichni chvátají v klídečku domů, ať si užijou víkend hezkej, teplej a hlavně kolama dolů, ty to točej volantem. Děkuji, hezký den Vicky.
1: Díky moc, Rudo, přesně jak říkáš, chvátejme, ale v pohodině, takže dáváme si pohodu a zároveň Pio Squad, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit, pojď.
0: Radíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a už taky Jirka. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Jo.
1: Slyšíme se?
0: Jo, slyšíme. Chceš slyšet krásně?
1: Já neslyším vás totiž.
0: Aha, ale ty jsi slyšet.
1: Ale já jsem slyšet, tak dobrý. Tak něco.
0: Takže že je to všechno v pohodě. Tak jo. Hele, je tady takový skvělý prostě podklad. Hraje nám tady moje oblíbená prostě Crazy in Love. Beyoncé, naše vnitřní Beyoncé se tady rozjíždí, protože je venku nádherně. Tak
1: a už vás mám, už vás slyším a je to tady.
0: Jirko, vítej!
1: Čau Spineři, čau Vicky.
0: Čau, čau. Normálně chvilku jsem se lekla tady, začala jsem obsluhovat tu velkou vesmírnou loď, byla jsem jako, kde jsem, co se umáčkla se, ale ne, bylo to sluchátkama.
1: Bylo to sluchátkama, nevím, co se s nima stalo.
0: To já taky nevím, ráno jsem je ještě používala.
1: No tak snad nám to nestrhnou z faktury.
0: Proč jsem to říkala do éteru? No nic. Jirko, pojď, zamluvíme to rychle. Co nás dneska čeká, na co se můžeme těšit ve Spinextra?
1: No, co nás čeká, samozřejmě máme páteček, to znamená, že je před náma spousta akcí, takže se podíváme, kam vyrazit, a to nejen za hudbou.
0: No hezky, takže nejen hudba, bude i taky nějaká jiná kultura, jo?
1: Je to přesně tak, jiná kultura.
0: No dobře, tak to se musíme nechat překvapit teda, to mě úplně teďkon, jsem napnutá jak kšandy, ti musím říct, Jirko. Pardon, já jsem úplně teďkon z toho byla vykolejena, jak jsi mluvil prostě o tom zničeném, jako o těch zničených sluchátkách. Já už jsem tady zničila mikrofon, tak jenom jsem chtěla říct, že to je takový jako...
1: Jsme říkali, že to nebudeme říkat do éteru. Ty sluchátka jsou v pohodě. Ten mikrofon, ten možná trochu nakřák play byl, ale taky je úplně v pohodě.
0: Teď je v pohodě. Teď je rozhodně v pohodě. Ale tak jo, tak Jirko, já ti tady budu předávat tady to pomyslné žezlo, ještě řeknu, jak je venku. A potom se půjdu slunit.
1: Tak, to ti závidím.
0: Hele, ty se můžeš za chviličku taky připojit, že jo, prostě. Ještě se spinnerama tady, se všema, kdo ještě makají, tak si ještě užijete. A možná, tak, že tě někdo už bude poslouchat od vody.
1: Ideálně, to mám vždycky nejradši, když v těch hlasovkách slyším, jak to tam čvachtá.
0: Jak to tam, to tam šplouchá. No tak jo, tak to v případě já už jenom řeknu, že máme 22 stupňů Celsia a jasno, dnešní maxima na 27. No a říkám, utíkej k vodě, utíkej, protože zítra bude pršet po celé republice.
1: Ajaj.
0: Mm-hmm. Ale bude furt teplo, bude hezky, ale bude pršet.
1: No, tak můžeme zase navázat na to, že aspoň bude zalito.
0: Ano, pokvetou kytičky, no a té paní, co jsem dneska říkala, že si chtěla koupit mochyni a nakonec skončila s černým lilkem, no tak té přeju, aby jí to zase tak moc rychle nerostlo. No. Mochyně je jedlá, lilek je nejedlý, no tam se to spletlo. Jirko, já ti to pak povím.
1: Tak mi to pak
0: tak
1: řekni. Jo.
0: Tak zatím se mějte krásně, nádherný víkend a budu se na vás těšit zase v pondělí. Ahoj. Spin Radio.
2: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Za minutu 1 hodina, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Příjemný páteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra, máme tady páteček, víkend je před náma, já tady tak pro tebe budu mít pár tipů, kam vyrazit o víkendu za hudbou, mimo to se podíváme taky na novou hudbu, která nám takhle při pátku vyšla, je toho opravdu spousty, čeká nás samozřejmě taky páteční pátračka, kde si zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku, no a neochudím tě ani opravit hitparádu Spin Fresh Hits, která tady odstartuje v 5 hodin večer. Tam si dáme 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Sám jsem zvědavý, jak jste ten žebříček se skládali tentokrát. Po celý odpoledne taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, a to buď to pomocí našeho čísla nebo naší mobilní aplikace. Všechny ty tracky budu házet do éteru, no a můžeme to teda už pomalu odpálit. Páteční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

Posloucháš Radio Spin, máme tady pátek, no a pátek bývá dnem, kdy interpreti vydávají svoji novou hudbu, no a ani tentokrát tomu není jinak, ovšem tady máme spoustu nový hudby, máme tady nějaký novinky i ze zahraničí, takže se na to společně jdeme podívat. Začneme právě za těma hranicema, protože člen Suicide Boys Scream tak přišel s novou deskou s názvem Runway. Scream je známý tím, že svý desky dělá opravdu rozsáhlý, tahle je jeho nejrozsáhlejší a má 59 tracků, takže jestli si to budeš chtít poslechnout v kuse, tak doporučuji si vzít v pondělí volno. Každopádně nějaký desky tady máme taky z naší československé scény. S novou deskou přišli Praga Union, je to deska Nekorektum, je to jejich vlastně 10. jubilejní deska, najdeš tam 20 tracků, vidím tam tady taky nějaký feety, Polygarant, Piosquot na track s Polygarantem, dokonce mám tu tušení, že vyšel nebo dneska vyjde videoklip. S další deskou tak přišla taky Katarzia, Pozvima neprýdem má název, je to opět taková alternativní vložka, je to opravdu super, super záležitost, můžeš se tady v éteru těšit taky na Spin Talk společně s Katarzí. No a s novinkou přišel taky Adlan společně s Huckleberrym, ty dneska vydali společný EPčko s názvem 14, je tam 6 tracků a opravdu zajímavý feety, Dollar Prince, Luca Brasi a tak dále, takže to můžeš čeknout na streamovacích platformách, kde najdeš samozřejmě i všechny ostatní desky. Takže je co poslouchat, je z čeho vybírat, takže užívej novou hudbu a s hudbou pokračujeme i my tady v éteru Rádia Spin.

Pozvolna, teď pauza, hold volba, ale už nikdy nejdu zpět na dno. Píše mi pilot, že mám přistavený letadlo. Klesáme hladce se západem, 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: mířím. Bang, easy, práce, díky všem.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, velký zdržení tady aktuálně vidím na D1, postojíš si tady při příjezdu do Brna, je to tady zasekaný už od 160. kiláku, takže na to rozhodně dávej bacha. Na D1 dávej aktuálně bacha taky při výjezdu z Prahy, kde se to štosuje až po 25. kilometr, naopak při příjezdu do Prahy se to štosuje na D5. Regiony tak ty aktuálně vypadají, že jedou v pohodě, mrkneme rychle ještě taky na silnice v Praze, Štěrboholská spojka hlásí obousměrný zdržení. Jižní spojka směrem na Barandák, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš, postojíš si taky na Pražském okruhu v okolí Řeporí, no a vidím tady taky několik nehod, jeden crash hlásí Kolbenova ulice a jednu nehodu vidím taky na Prosecký, takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace, všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
3: Spin Radio.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. www.sanocaves.cz.
2: Československý underground.
5: Yeah, Markus Rác pro Radio Spin.

0: tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Teď už tady mám Petra. Čau Petře.
1: Čau Jiříku.
0: Petře, ty jsi mi říkal tady, že ještě tě čeká dneska nějaká hodinka v práci, potom už volníčko. Tak co plánuješ na ten volný víkend?
1: Já nevím, víkend asi tak nějak odpočívat, uděláme možná nějaký výlet, ale samozřejmě mám chuť na pivko po celém týdnu.
0: Po tomhle parném týdnu vím, že teda, že to bude teda pivečko, který tam zasyčí samo určitě. Petře, no, ještě mi řekni, co tam teď zahrajeme, protože to k tomu pivu trochu jde.
1: Dáme Reginalda, dáme party a všem, ať to dneska nějak zvládneme a víkendní odpočinek.
0: Super, tak já to tam hážu, jdeme si to společně užít. Díky Petře za tuhle
1: pecku. Mějte, čau.
0: Čau.
2: Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my i dál pokračujeme v pátečním Spin Extra. Dneska máme 29. května, svátek tak slaví Maximilián, takže všem Maximiliánům přeju jenom to nejlepší. My se už za moment podíváme na to, kam vyrazit o víkendu za hudbou. Samozřejmě i dál tady taky hraju v éteru všechny tracky, které si budeš přát. Stačí si o ně říct jenom buď to pomocí našeho čísla 210 32 30 30, nebo taky můžeš nahrávat hlasovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Jdeme se podívat taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 24 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Vidím, že máme tady všude krásně slunečno, jasno. Co se víkendu týče, tak tam se nám to už trochu zatáhne. Na nějakých místech můžeš čekat taky lehký přehánky, ale teploty ty nám neklesnou. I o víkendu tady teploty vidím, že se budou pohybovat okolo 26 až 27 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou. Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, máme tady páteček, možná tak už přemýšlíš, kam vyrazíš o víkendu trochu si vyhodit z kopejtka. Já tady mám takovej pro tebe přehled, co se o víkendu děje, takže jdeme rovnou na ně. Začneme ve Zlíně, a to v Discovery Clubu, kde vystoupí Rohony společně s Manenem. Takže ve Zlíně velká party. V Plzni zítra večer přímo v plzeňském Prazdroji bude velká repová nálož, protože tam vidím, že vystoupí Gleb, společně s ním taky Brejchus nebo třeba taky Rook. Kdyby si zítřejší večer trávil v Praze, tak můžeš vyrazit potom do Cargo Gallery, tam bude mít premiéru graffiti video Straight Is M, vystoupí tam taky Adlan, Huckleberry, který dneska vydali nový EPčko a doprovodí je mimo jiné třeba Hugo Tox. Mám tady taky velkou událost, která se koná v Teplicích, tam totiž tenhle víkend probíhají lázeňský oslavy nebo oslavení zahájení lázeňský sezóny, takhle to je. No a je tam taky nabitej hudební program. Já tady zmíním, že už dneska tam hudební program začíná, ale rapový věci tam jsou až zítra od 4 hodin odpoledne už to tam začíná. Je tam MC Gay, Dr. Curry, vidím taky Maniaka, Robina Zuta, PSHčka. Za DJskej pult tak tam usedne tady náš rezidentní DJ Poeta. A co je na tomhle nejlepší, tak celý tyhle lázeňský, všechny tyhle koncerty jsou úplně zadarmo, takže v Teplicích si můžeš dát tuhle repovou nálož. No a kdyby si toho stále ještě neměl dost ani v neděli, tak v Cargo Galerii můžeš vyrazit na pořádnej brooklynský sound na Smith & Wesson, který teda vystoupí tady v České republice. Unikátní příležitost je tady u nás vidět. Takže neseď doma, rozhodně vyraž někam za hudbou, no a s hudbou pokračujeme i my tady v éteru Rádia Spin.

Dělá to dobře. Co dobře? Dělá to skvěle. Co skvěle? Dělá to nejlíp. A právě proto nebude chybět ani v playlistu Rádia Spin o tomhle víkendu. Další hudební víkend.

0: Posloucháš Radio Spin? Připomínám, že každý týden tady do ulic za váma spinnerama výjíždí spin komisař Rep, který kontroluje, jestli skutečně posloucháte Radio Spin. Když tě najde a ty budeš ladit, tak pro tebe má jako dárek spoustu energy drinků od Tigeru. Tiger taky přihodí nějaký merch, my za Radio Spin samozřejmě taky. Tenhle týden se spin komisař Rep vypravil za Romanem a jdeme si poslechnout, jak to dneska dopadlo, nebo jak to tenhle týden dopadlo, jestli vůbec Romana teda zastihnul.
1: Dobrý den, ahoj, čau všichni.
2: Ahoj, Romane, ty blaho, tak to je úplná pecka, to znamená, že ty jsi slyšel rádio a řekl jsi si, půjdu Matyho přivítat pěkně, ať se nestratí.
1: Jo, přesně, já jsem vyplňoval fakturační údaje, najednou slyším, frčíme do horního Maxova, no se mi zastavilo srdce. Zbabral jsem všechny čísla, od jsem to radši nechal.
2: Co Tigry? Jsou předány, Maty?
3: Jsou předány. Předal jsem všechny 3 balení, taky Tiger tričko, taky nějaký samoletky.
2: Tiger tričko?
1: Jasná věc.
2: Jo. No a jakou máš barvu?
1: Jo, trička černá.
2: To je paráda. A máš rád černou barvu takhle?
1: Jasně, ladí mi k pleti. Takže jo, jsem spokojený.
2: To tak parádní.
0: Takže na celý tenhle výjezd taky připomínám a taky na to, jak tady Romanovi sluší jeho nový černý tričko, se můžeš podívat samozřejmě taky na našem Instagramu, kde z každého výjezdu vzniká takový krátký reelsko, na to rozhodně taky mrkni. No a kdyby si chtěl, aby i za tebou dorazil spin komisař Rep, tak stačí napsat jenom na e-mail program@radiospin.cz, tam napiš svoje jméno, taky adresu, kde nás každý dopoledne posloucháš a v neposlední řadě taky svoje telefonní číslo. No a třeba to příště budeš právě ty,

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, ideál vidím velký zdržení při příjezdu do Brna, štosuje se to tady už od 160. kiláku na D1, takže na to rozhodně dávej bacha. Pozor taky na D4, 54. kilometr směrem na Prahu hlásí taky velký zdržení, obousměrnou štosovačku pak vidím na D11 u 27. kilometru a na D5 si taky postojíš před Prahou, takže tady taky dávej bacha. Co se regionu týče, tak Český Budějovice hlásí štosovačku v ulici na Dlouhé Louce, takže tady opatrně taky v Plzni, tam štosuje Klatovská třída. No a když se podíváme na silnice v Praze, Štěrboholská spojka hlásí zasekáno směrem na Štěrboholská spojka zasekáno směrem na Černý most. Takhle už jsem to tady našel. Jižní spojka hlásí zasekáno potom ve směru na Baranďák, Bubenečský tunel, tady si postojíš ve směru na Holešovičky, v neposlední řadě bacha taky na Pražském okruhu v okolí Řeporí, i tady vidím zdržení. Karlovarská ulice pak hlásí jeden crash a jednu nehodu vidím taky v ulici Kostelecký, takže na to dávej bacha a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straight Ism v Cargo Gallery na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Markus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Gallery Praha, akci podporuje Radio Spin.

0: prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: podle tebe.
1: Je tomu přesně tak, po celý odpoledne tady hraju přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl slyšet tady v éteru, chtěl by ses o něj podělit i s ostatníma spinnerama, můžeš ho tady nechat zahrát buď to pomocí naší mobilní aplikace, anebo mi cinkni přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30. Já už tady další vzkazy od vás mám, takže jeden vybírám, co to bude?
2: Zdravím všechny spiňáky, zdravím všechny ve studiu, chtěl bych zahrát z alba Karakoram od PTK, ať nám Tulip utíká v práci. Díky.
1: Tak jo, bude to jeden PTK, který teď obohatí náš éter. Hážu ho tam. Vy všichni, co ještě teď páteční odpoledne trávíte v práci, vám ať to jde hezky od ruky, ať se co nejrychleji můžete vrhnout na ten zasloužený volný víkend.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: jako bych nikdy nechtěl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Příjemný páteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, doufám, že jsi se teď trsnul tady na smeka. My si už za hodinku dáme naší pravidelnou páteční pátračku, kde si zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. Hned potom nás čeká taky hitparáda Spin Fresh Hits, kde se potom podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás posluchačů Radia Spin. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Mrkneme ještě taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 24 stupňů, stále tam je krásně, slunečno, jasno. Podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Co se potom zítřka a celkově víkendu týče, tak lehce se nám to neochladí, ale zatáhne. Místy čekají taky lehký přehánky. Teploty ty ale zůstanou vysoko, okolo 26-27 stupňů.
1: Spin Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
2: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.

0: Za 4 minuty, 3 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka. Já připomínám, že včera tady proběhnul další Spin Talk. V 7 hodin večer tak byl hostem u Romana Petr Forman, který teď má arénu na Štvanici, velký divadelní projekt. Celý tohle povídání tak si můžeš dát ještě zítra v 7 hodin večer, jestli jsi to dneska nestíhal. Samozřejmě tenhle Spin Talk a taky všechny ostatní, který tady éterem proběhly, si můžeš dát taky na našem Spotify kanále nebo taky na našem YouTubeovém kanále, kde to máš i s videem. Když tady namátkou jenom vidím, je tady třeba Spin Talk s Dřesníkem, kde se bavili o jeho nový videohře. Je tady taky Hugo Wiesner z Gufrau Maniak, který tam mluvil o svý desce Stream Tape, kterou celou teda streamoval live a lidi tak mohli vidět celou tu tvorbu od začátku do konce. Ale jsou tam samozřejmě i nerepoví lidi, jako třeba Zdeněk Polreich, vidím tady taky třeba Honzu Stracha, Danielu Brzo Bohatou a tak dále a tak dále. Takže skutečně si tam každý přijde na svý. Čekuj teda Spin Talky buď tady v éteru vždycky ve čtvrtek nebo v sobotu v 7 hodin večer, nebo jak už jsem říkal, taky na našem YouTubeovém a Spotify kanále Rádia Spin.

Těšit se můžeš na ty největší hity, navíc se taky jak o Viktorovi, tak o Bukovi řekneme spoustu zajímavostí, takže si to rozhodně nenech utéct. Sobota i neděle, vždycky od 9 do 7 hodin večer, laď hudební víkend s Viktorem Šínem a Bukou tady na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, na D1 i dál vidím velký zdržení při příjezdu do Brna. Štosuje se to tady už od 170. kiláku, takže na to dávej určitě bacha. Bacha dávej taky na D5C, tady si postojíš obousměrně, přímo u Prahy se to tady štosuje, takže tady taky opatrně. No a bacha dávej taky na D11, při směru na Hradec Králové, z výjezdu z Prahy, tak se to tady taky štosuje. Regiony tak ty aktuálně vypadají, že jsou v pohodě průjezdný, mrkneme ještě, jak to vypadá v Praze. Tady už to tak hezky nevypadá. Tady vidím velkou štosovačku na jižní spojce, kde se to táhne směrem na Barandák, potom taky přes celou Dobřížskou ulici, taky Štěrboholská spojka, ta se štosuje potom ve směru na Černý most, k Belská ulice, tady vidím obousměrný zdržení, štosovačku hlásím taky v Bubenečském tunelu a to směrem na Holešovičky, no a velký zdržení pak hlásí taky Pražský okruh v okolí Řeporí. Ulice k Barandovu potom hlásí jeden crash a jednu nehodu vidím taky na Rohanském nábřeží, takže na to všechno dávej bacha a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio. Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník

0: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Příjemný páteček, doufám, že užíváš úplně ideálně, tak jestli už máš dneska po svý pracovní době, jestli ne, tak věřím ale, že ti to jde hezky od ruky, že se co nejrychleji taky budeš moc dvrhnout na ten zasloužený víkend. Já tady i dál hraju přesně podle tebe, tak si jdeme poslechnout, co si k tomu pátečnímu poledni pustíme.
1: Zdravím všechny na Spin Rádiu i všechny posluchače. V tomhletom dnešním horku by to chtělo možná nějakou písničku, něco letního, třeba Tequila Sunrise od Cypress Brazil. Pro všechny, co poslouchají a co jedou k vodě. Díky, mějte se, čau.
0: Skvělý výběr, hážu to tam. Vy všichni, co už užíváte, co třeba pádíte někam k vodě, tak hlavně užívejte, co taky jinýho v tomhle pařáku dělat.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra

Přeju ti pohodový pátek, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, dneska máme 29. května, svátek tak slaví Maximilián, takže všem Maxům přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minutek vrhneme na naší pravidelnou páteční pátračku, kde si zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou repovou desku. Hned potom tak si taky dáme naší pravidelnou hitparádu Spin Fresh Hits, tam se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás posluchačů Rádia Spin. Ještě předtím se ale taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 24 stupňů, stále tam je krásně, slunečno, jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Co se víkendu týče, tak trochu se nám zatáhne, na některých místech taky čekají lehký přehánky, teploty ty nám ale klesat nebudou, sobota i neděle tady hlásí maxima na 26, někde až 27 stupních.

0: Za 3 minuty, 4 hodiny, to je přesný čas na Rádiu Spin.
1: Rádio Spin.

Pohřešuje se jedna rapová deska, kterou tady teď společně budeme muset najít. Startuje páteční pátračka na rádiu Spin. Opět se teda hledá jedna rapová deska, no a naším úkolem bude tuhle hledanou desku najít. K tomu by nám měly pomoct indicie, které tady před sebou mám v obálkách. Já je budu postupně otevírat, tak uvidíme, co tam najdeme. Tak jdeme na to, otevírám první. Tak první indicie nám prozradila, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2020. Jdeme dál. Na té hledané desce se podle všeho objevilo 19 zvukových stop. Mám tady ještě jednu indicii. No a tady se dozvídáme, že pachatel, který tuhle desku má na svědomí, tak nepochází z České republiky. Já teda zatím vůbec nemám tušení, co za desku a pachatele by to mohlo být. Jestli ale ty tušíš, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut budeme s páteční pátračkou na Rádiu Spin pokračovat.

Prázdniny jsou za dveřma. A ty možná hledáš ty správný rapový tracky pro svůj letní playlist. Radio Spin je hledá taky. A společně s náma jich můžeš najít

0: Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky páteční pátračku, kde hledáme jednu ztracenou rapovou desku. Víme teda, že ta hledaná deska je z roku 2020, je na ní 19 zvukových stop a pachatel, který má na svědomí, tak není podle všeho z České republiky. Mám tady už od vás nějaký tip, tak jdeme na něj.
1: Není to rádu Pop Smoke?
0: Tak máme tady tip, že by to mohl být Pop Smoke. No uvidíme, co nám prozradí ještě další nápovědy, jdeme rovnou na ně. Tak tady si myslím, že už nám toto Pop Smoke rovnou vyvrací, protože tady se dozvídáme, že se na tom albu objevil jako spolupachatel Rest nebo třeba taky Ben Cristoval. Jdeme dál. Tak to, že pachatel není z České republiky, to už víme a tady se dozvídáme, že je ze Slovenska. Mám tady ještě jednu indicii, která je zvuková, takže já tahám ven svůj diktafon a jdeme si to poslechnout.
1: A to bude podľa mňa veľmi perfektné, lebo ja si myslím, že dnes nestretneš potetovaného dôchodcu iba tak. Uh-huh. Ale o pár rokov, ja si myslím, že už je to v rádoch akože desiatkách, alebo možno aj menej, budú všetci potetovaní dôchodci, lebo dneska je veľmi moderné mať tetovanie.
0: Dál bohužel nahrávka nepokračuje, tak jestli už teď tušíš, co za desku a pachatele tady dneska hledáme, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství a to na číslo 210 32 33.

Ta. Co dobře, dělá to skvěle. Co skvěle, dělá to nejlíp. A právě proto nebude chybět ani v playlistu Rádia Spin o tomhle víkendu. Další hudební víkend je tady.

0: Na rádiu Spin je v plném proudu, my teda hledáme opět jednu ztracenou rapovou desku a víme, že ta hledaná deska je z roku 2020, je na ní 19 zvukových stop, objevil se tam jako spolupachatel Rest nebo taky Ben Cristoval a pachatel, který tu desku má na svědomí, tak je ze Slovenska. Tak mám tady úplně poslední indicie, takže si je rovnou jdeme rozbalit. No tohle myslím, že bude velká nápověda. Tady máme, že pachatel, který tu desku má na svědomí, tak bude mít taky letos koncert v pražský O2 aréně. Jdeme dál. Teď jsem tady vytáhnul přebal téhle desky, tam jsou vidět zlatý chainy. Mám tady ještě jednu indici, která je zvuková, takže opět tahám ven svůj diktafon a jdeme na ní. Dál nahrávka bohužel nepokračuje, tak jestli už teď tušíš, co za desku a pachatele tady dneska hledáme, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Rychlá doprava na rádiu Spin, velký zdržení tady aktuálně vidím na D1, postojíš si tady při výjezdu z Prahy, směrem teda na Brno se to tady štosuje až po 25. kilometr, taky příjezd do Brna na D1 je zasekanej, a to od 170. kilometru, vidím štosovačku taky při příjezdu do Prahy na D5, takže na to dávej taky bacha, na D8 potom zlobí 30. kilometr, a to taky směrem na Prahu. Regiony aktuálně jedou bez problémů, když se pak podíváme na silnice v Praze. Velký zdržení tady hlásí jižní spojka, kde se to táhne taky přes celý Baranďák, taky přes celou Dobříšskou. Jižní spojka, na tu jsme se koukali teď, ale Štěrboholská spojka, ta hlásí zdržení převážně ve směru od Záběhlic na Černý most. Bubenečský tunel, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. No a vidím tady taky několik nehod. Ulice Milady Horákové hlásí jeden crash. Bělohorská ulice hlásí taky jednu nehodu. Ulice k Barandovu i tady vidím jednu nehodu. Stejně tak i na Velzonce, nebo taky na Rohanském nábřeží. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší páteční pátračky, kde jsme hledali jedno ztracený rapový album. Bohužel už tady nemám žádnou další indici, kterou by jsem ti tady do éteru mohl nahodit, takže si rovnou jdeme poslechnout vaše odpovědi. Co teda myslíte, že jsme tady dneska hledali za album a interpreta?
1: Myslím si, že to bude Separ.
0: Tak Separ, ten zní dobře, ale stále tady nemáme ještě název toho alba, takže jdeme dál.
2: Ahoj, tak je to Separ a je to deska OG.
0: Tady už máme, že by to mohla být deska OG od Separa, dáme si ještě nějakou hlasovku, třeba tuhle.
1: Jo, tak to je jasný Separ OG.
0: A tady máme taky potvrzeno, že je to Separa OG a samozřejmě je to přesně tak. Dneska jsme tady hledali tuhle legendární desku od Separa. Těch správných odpovědí se tady objevila hromada, takže je vidět, že to máte v malíku. Díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a když už jsme se s tím hledáním dali tolik práce, tak si rovnou z téhle desky i pár tracků hodíme právě teď do éteru. Takže jdeme si to užít. Další páteční pátračka na rádiu.

0: Přeju ti pohodový páteční odpoledne, my i dál pokračujeme tady s pořadem Spin Extra. Teď před náma je už čas nebo hodinka, kde nás čeká naše pravidelná hitparáda Spin Fresh Hits. Tam se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Sám jsem zvědavej, jak jste s tím žebříčkem tentokrát zase zamíchali. Taky připomínám, že tenhle nadcházející víkend bude tady v rádiu, v éteru ve znamení Viktora Šína, zároveň taky jeho alter ega Buky, dáme si jejich největší hity, taky si o Viktorovi řekneme spoustu zajímavostí, takže si to rozhodně nenech utéct. Sobota i neděle vždycky od 9 do 8 do 7 hodin večer laď hudební víkend s Viktorem Šínem tady na rádiu Spin. No a než se vrhneme na tu hitparádu, tak se ještě taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 24 stupňů, stále tam je slunečno, jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Co se víkendu týče, tak trochu se to zatáhne. Na některých místech čekají taky lehký přehánky, teploty ty ale klesat nebudou, o víkendu tady vidím maxima na 26, někdy i 27 stupních.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv.

vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc rapu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Za minutu 5 hodin, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru rádia Spin.
0: Přeju ti pohodovej večer, máme tady poslední květnovej pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší repový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak všechny věnovat svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Loučíme se s Maniakem a jeho trackem Street Dance, pecka z desky Stream Tape, kterou Maniak celou vytvořil live. Tohle je takovej nejsvěžnější taneční song z téhle desky, která se tady držela teda opravdu dlouho, tahle pecka, musím říct. Dneska už ale v hitparádě bohužel končí. No a rozloučíme se i s Nobodyho remixem na track Talk to Me od Sadericas a Iza. Nobody v posledních měsících vydal několik remixů právě s členy labelu Million Plus, velký bangry. Dneska už ale Talk to Me remix v hitparádě taky končí. A můžeme se na to teda rovnou vrhnout, začneme 13. místem, tady máme další věc od Maniaka z jeho desky Stream Tape, je to track Vítězný oblouk, který se objevil vlastně na deluxe verzi, takže Maniak nejen, že za těch 10 dní stihnul udělat celou desku, ale taky tam ještě stihnul vyšvihnout celou deluxe verzi, a to si zaslouží klobouk dolů. Tak jdeme na to!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 13.

0: Hit. Na 12. místě si tenhle týden slyšel Iza s trackem Hip Trust. Beat tady dělal nejnovější člen labelu Million Plus KK. Mimo jiné k tomu vzniknul taky super dvojklip, kde je vlastně i track Type Beat. Dvě úplně odlišné věci, ale společně ladí skvěle. 11. Tady máme Nick Tenda a Nobodyho s trackem Perfect Trip. Pořádná party pecka, sample tracku Like G6 a sedlo si to opravdu hezky. Nick Tendo minulej týden oslavil by the way 10 let od doby, co dal svůj první track, neskutečná cesta, no a osobně doufám, že nás čeká víc společných počinů takhle ve spojení s Nobodym.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

0: Desátý místo, tady je Rest s trackem Vode míň, skvělej beat a klasicky hluboký text od Resta. Rest teď vydává ven jednu novinku za druhou, tak snad je to předzvěst nový desky. Mimo jiné se teď objevil třeba taky na nový desce od Pasti s názvem Fotr. Vlastně Past teď nově taky patří pod právě label Ty nikdy.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
0: A máme tady taky čas na dnešní první novinku. Ta je od spojení Iron Cupa, Cake Bona a taky DJ Snakea. Je to track Rich Girl, první věc z jejich společného projektu, takže Iron Cup nám snad už brzy doručí pořádnou česko-anglickou nálož v podobě teda společných tracků s těmahle legendama. Takže jdeme rovnou na to, první dnešní novinka Rich Girl.

0: Fresh Hits.
1: Na devítce je novinka z minula a je to track se Spálil od Matta a Marie April, samplovačka tracku White Walls od Macklemora. Matt tam otevírá hlubší, neúplně tak pozitivní témata, Marie April pak doplňuje o krásný refrém. Teď už osmička, tady je Rook, který nedávno vydal desku Čaj o páté ráno, ačkoliv je na naší scéně už dlouho, tak je to track z jeho první solo desky a musím říct, že se opravdu povedla. My tu z tohohle alba máme track Než to bylo cool, který teda tě zaručeně rozejbe, takže si to společně jdeme užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každej tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
0: Nemůžem za to, že vidím svět, koho nevidíš ty. To znamená, že já jsem pre tebou, keď mi chceš nakopat rýť. Nemůžem za to, že vidím svět, koho nevidíš ty. Jsme najlepšie, čo táto doba

moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranic. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor?

0: Rektum, nekorektum, utrum, zmetkum. Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Sedmý místo to berou Prago Union s trackem Nekorektum, který se objevilo na stejnojmenný už vlastně desátý desce Prago Union. Tahle deska vyšla přímo dneska. O cover se postaral malíř Přemek Ponáhlý, jehož vizuál je s Prago Union už neodmyslitelně spojený.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: No a máme tady taky dnešní druhou novinku. Ta je od Viktora Kala a Juli Koli, zpívaná příjemná pecka Dva Red Bully. Viktor navazuje na úspěšný počin s Gufrau a tentokrát se teda spojuje s jedinou členkou labelu Rychlí kluci. Tak si to jdeme vychutnat, druhá novinka Dva Red Bully.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
2: Vracím se zpátky k nám.

0: Parada Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: Na šestém místě máme Paulího Garanda s peckou Evoluce Haranta, kde se Paulí poohlíží za svojí kariérou. Tenhle track poslal fanouškům jako takový poděkování za vyprodaný Fórum Karlín, kde teda Paulí Garant začátkem tohohle roku oslavil 20 let na scéně. Dál nás čeká místo pátý. Tady je i tenhle týden Smek, a to s Brucem. Oba dva teda společně vydali track Warriors, bude to track na nový Smekovo desce, která bude vycházet v červnu, konkrétně na jeho narozeniny přímo. Za mě tohle spojení češtiny a angličtiny hodně, hodně v pohodě, tak doufám, že se v tomhle duchu ponese i celá deska.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo pátý.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili beef, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci.

0: Fresh hit.
1: Čtyřka Praga Union s trackem Zase ty lidi, taky věc, která se objevila na nový desce Nekorektum. Kato opět potvrzuje svoje lyrický skills. Tenhle track v sobě nese trošku větší pozitivitu než track Nekorektum, který jsme tady v hitparádě dneska už slyšeli, a má v sobě taky hlubokou, hlubokou message. Celou desku už teď najdeš na všech streamovacích platformách.
0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits Flashback.
1: No a máme tady taky rubriku Flashback. Tentokrát se vrátíme do roku 2016, kdy Iron Cup společně s Marpem vydali track Jeden z nich. Marpo a Trouble Gang tak se už teď, jak víme, rozešli, tak si připomeneme časy, kdy ještě takhle s Iron Cupem stáli bok po boku na jedné stage, a doufám, že se toho v budoucnu ještě někdy taky dočkáme. Takže jdeme zavzpomínat na tuhle pecku ve Flashbacku na rádiu Spin.

0: Flashback na rádiu Spin, no a teď už bronzová pozice. Sem ze zlatý příčky padá PTK s trackem Kempači a Yachiru z alba Karakoram DLC. PTK tímhle DLCčkem tak jako zakončil celou tuhle Karakoram etapu, která teda nutno podotknout hodně vyčnívala. PTK tady dává spoustu odkazů na videohry, taky na anime a já jsem osobně zvědavej, kam jeho kroky povedou příště.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo třetí.

0: Spin. Stříbrná pozice, jsem se díky vašim hlasům dostal Řezník s trackem Poslední exekuce. Je to vlastně soundtrack k jeho hře Život není krásný, Poslední exekuce, která nedávno vyšla. Track samotnej tak dostal krásný animovaný videoklip, ale ten aktuálně nikde nenajdeš, protože ho YouTube smazal, tak snad se brzy dočkáme reuploadu. No a teď už vítěz. Na zlatou příčku se po nějakých 2 týdnech vrací Filip Konvalinka a DJ Fate s trackem Co se děje. Track z alba Dvě mouchy jednou ranou, album narvaný boombepovejma peckama. Myslím, že tady si to osedlo opravdu hezky. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo

testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se hrupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v

hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
1: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straight Ism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Markus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30.5. Cargo Galerii Praha, akci podporuje Radio Spin.
2: Sportovní fanoušci, máme svůj festival! 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu

0: Season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

Dělá to dobře. Co dobře? Dělá to skvěle. Co skvěle? Dělá to nejlíp. A právě proto nebude chybět ani v playlistu Rádia Spin o tomhle víkendu. Další hudební

0: Radio.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od 20. června u toho.

0: Studio.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: větší aplaus.
1: Ani nevíš, jak mám rád, rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe. Ani nevíš, jak mám rád, rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám

Prázdniny jsou za dveřma. A ty možná hledáš ty správný rapový tracky pro svůj letní playlist. Radio Spin je hledá taky. A společně s náma jich můžeš najít rok.

0: Jsme tvoje rapový rádio. Jsme Rádio Spin.
1: Spin Rádio.
0: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

playback. Pikachu a vyskočilko na stage, ty koko. 100 000 za čo? Mendeles. Ne. Můžeš mi říct, brácho, že co tohle kurva je? Že sa jebu backstage jak vo Violente? Brácho, asi jo. Brácho,

0: www.zsk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na Radiu Spin.

0: compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps.
1: Crème.

Tak a teď tohle mozku výplach. Mi stojí a volám výtah, ty volej sanitku a volej fízla. Padej od mámy dolů, padej z hnízda, venku je město a to je výzva. Chápeš, ty ryku, to musíš vzývat, když se začne stmívat.